Pojď zpívat, tančit, náhlas se smát. Pojď zářit celým světem.

Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.

0: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
4: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.

Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.

0: Mami, proč máme všechno od konceptu?
1: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
3: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
6: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Vláda se dnes poprvé po dvoutýdenní dovolené vrátí k jednání. Ministři se budou zabývat především opatřeními pro lepší zadržování vody v krajině. Premiér Andrej Babiš kvůli dlouhotrvajícím vedrům a vysychání vodních zdrojů obnovil národní koalici proti suchu. Ta má hledat řešení, jak dopady sucha v Česku zmírnit. Nejhorší lesní požár v historii Belgie se šíří směrem do Německa. Plameny už spálily přibližně 3000 hektarů a jsou jen 300 metrů od prvních německých domů. Úřady evakuovaly stovky lidí a s požárem bojují hasiči z několika zemí. Situaci komplikuje silný vítr, sucho a špatně přístupný terén. Fotbalisté Slávie poprvé v nové ligové sezóně nezvítězili. Po třech výhrách remízovali v Liberci 1-1 a neúplnou tabulku vedou o bod před Jabloncem. Ten jako jediný zůstává stoprocentníma, ale zápas k dobru. Ostrava potom porazila Artis Brno 1-0. Brněnský nováček tak dál čeká na první vítězství. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Hokejová Jihlava vstoupí do nové sezóny ve velkém stylu. V sobotu 5. září se v okolí horácké multifunkční arény uskuteční akce Dukla Nástup. Propojí hokej, armádní tradici, program pro děti s dětmi a také pomoc rodinám padlých vojáků. Program odstartuje v 11 hodin a vstupenky jsou už v prodeji. Tropickým dnům a slunečné obloze je konec. Na Vysočině bude dneska totiž maximálně 25 stupňů a k tomu zataženo. Také bude pršet, někde se dočkáme i bouřky, dokonce silné, a výjimkou nebudou ani kroupy.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Tak jsme opět na startu, zase pondělí, zase ráno, 6 hodin 3 minuty. Dobré ráno s vámi, Jasmin a David a Michal.
2: Ahoj, hezký ráno.
3: Ahoj.
1: Jak se vám spalo, co na dnešek?
3: Přijde, že jsem ještě nevstal, takže...
1: Máme to stejně, u vás byla taky bouřka?
3: Strašný, a taky tma hrozná.
1: A tma? Tak taky vám byla ráno taková
2: taky
1: tma.
2: Taky vám byla tma.
1: No tak jsme rádi, že jste tady, že jsme se našli alespoň takhle na dálku, no a písničky pro vás máme. Pondělní snídaně startuje z Black Eyed Peas. Tak hezký ráno. Hit Radio Vysočina.

0: 6:10. Krásné ráno, šampioni.
1: Je to neskutečný, ale už v půlce srpna vám vaše Hit Radio umí říct, jaká bude zima. Jo. Kdo máte rádi ty zimní radovánky, tak vás asi nepotěšíme, protože úplně všude na světě má být zima nadprůměrně teplá a výrazně se to má projevit i u nás, takže déšť, bláto, tohle všechno.
0: Škoda, že to nevidíte, jak to tady ve studiu vypadá, že to je jenom se zvukem, protože vy si můžete jenom představit, že Jasmin vytáhla koule. Věštecký koule a takhle tady s tím takhle mává. A ona už nás s tím tady otravuje od minulého týdne a říká, hele, vyvěštíme v pondělí ráno schválně zimní počasí.
2: Co Vánoce, budou letos bílé?
1: Bílé Vánoce už zřejmě dlouhou dobu nebudou. Zase na druhou stranu, meteorologové častokrát neví, co říct na dnešní odpoledne, že jo? A tady předpovídají hodně dlouho dopředu, tak uvidíme.
0: Tak ono podle německých meteorologů vlastně dneska skončilo leto oficiálně, pokud se nepletu, ale zase má to výhody, ušetříme zatopení, jestli bude v zimě hezky. Co mě tak teda mrzí, jsou zimní pneumatiky. Když je rozpálený asfalt a jezdíš na těch zimácích. A ježíš, jak teda dorazí na pedalboardu, nebo jak to bude? Jo? Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity a Hit Radio minutu po čtvrt na sedm. Hezké ránečko. Já tady mám příběh, který vám možná změní život. Vám, řidičům, ať jsem si myslel, že tuhle informaci tak nějak všichni víme. Já jsem se včera potkal s kamarádem, šli jsme na oběd a když se vracíme k mému autu, tak jsem na dálku stáhnul okýnka, abych to auto vyvětral. A ona mě kouká a říká, jak jsi to udělal?
1: To jde, jo.
0: Jo,
2: tak. Tak jak jsi to udělal?
0: Počkej, jste to nevěděli? Dobře.
1: Možná si přece mechanicky takovým tím švihadlem, ne?
0: No jasně, tak to jako vzadu, že jo, musíš, jo. Ale vepředu, když máš elektriku, tak to jde na dálku. No takhle, počkej, víte to nebo to nevíte, že to jde stáhnout?
1: Nikdy jsem to neslyšel.
0: Neslyšel. No tak dobře, tak já si myslel, že změním život třeba jenom pár lidem do nás poslouchá, ale ono to opravdu funguje. Vy kdo to znáte, tak si říkáte, to je starý, jo. Ale normálně, když máš auto, když máš klíček dálkový ovládání, tak většina autů mít to, že když podržíš dlouze odemykání dveří, tak se stáhnou ty walking všechny. A když naopak zase třeba, já nevím, jsi v kanceláři, začíná pršet a víš, že máš ty okýnka otevřený, tak pokud na to auto vidíš, tak to dlouze podržíš a ty okýnka zavřeš. Takže ona mě koukala jako, tak jak z jara, já říkám, no to jde. Takže jsem si říkal, že bych možná vám do nás posloucháte a kdo to nevíte, třeba změnil život, ať se to teďka hodit nebude, protože bude pršet teďka už zase.
1: Takže se podařilo vyvětrat, i když venku bylo 35 stupňů teda, jo.
0: Podařilo se trošku třeba od 0,2 stupně tu teplotu srazit.
1: Ale když Mexit rádiu, no.
0: No tak nemáte zač teda, no. Můžete to zkusit klidně. One Republic and Worried, další hity pro vás za malou chvíli. A taky, když jsme se bavili teda o vás, o nás řidičích, tak za malý moment aktuální doprava. Hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
5: A?
4: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
5: nepřežijí.
4: Naštěstí Baumax má řešení.
6: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
8: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
9: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
10: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solidage. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na manhuml.cz.
13: Už se to blíží. Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra. Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
14: Březová! Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
15: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte uzavírku v Jihlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží, došlo k havárii plynovodu, komunikace je dočasně uzavřená.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: tak všechno mám.
1: My vám přejeme zítra a krásné ráno. Tohle je Poetika, bude půl sedmé.
2: Ranní update.
3: Na českém televizním trhu dnes startuje nový sportovní kanál Prima Sport. Skupina Prima ho spustila v 6 hodin ráno a navazuje s ním na dosavadní Sporty TV. Divákům nabídne více domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiové pořady a vlastní sportovní obsah. Čeští atleti se z mistrovství Evropy poprvé v poválečné historii vracejí bez medaile. Poslední českou nadějí byla Kristýna Sasínek-Maky, která v Birminghamu doběhla ve finále 1500 sedma. Na své nejlepší umístění z evropského šampionátu tak zaostala o jednu příčku. V Belgii našli dělníci při rekonstrukci domu poklad za stovky milionů. Ve zdech sklepa objevili ukryté zlato v hodnotě zhruba 218 milionů korun. Teď se řeší, komu mimořádný nález vlastně připadne.
1: No tak asi majiteli té nemovitosti, ne?
3: Tak asi to nebude tak úplně jednoduchý.
1: No, kdyby to bylo jednoduchý, tak nám o tom asi neříkáš.
4: Pravděpodobně.
3: Ale pokud to nemají komu dát těch 218 milionů, tak...
1: Tak si to klidně tady rozdělíme ve třech. No. Mě by zajímalo, kolik domů a bytů v České republice skrývá takové poklady. Poklady.
3: Už dneska můžete otevřít zeď, třeba u vás ve sklepě nebo v obýváku.
1: Přesně.
3: A můžete to zkontrolovat.
1: Hele, my tady pro vás máme taky poklad z devadesátek. Miluju. Ace of Base. Beautiful Life, trochu odvážný to říct takhle v pondělí hnedka po ránu, ale zkusme se tvářit, že nás ten pondělek baví. Tak pojďme na to, Ace of Base, Hit Radio, krásné ráno.

0: No tohle je snad zlej sen. A jo, Bad Dreams. Tady Swims na Hit Radio v 6 hodin 35 minut. Hezké ráno. Pojďme si představit všichni společně situaci. Jedeme třeba nakoupit autem. Mm-hmm. Jo. Jak parkujete? Zacouvete do parkovacího místa, anebo tam vjedete čumákem?
1: Většinu času za mě asi popředu.
0: Takže Jasmin popředu.
2: Já mám nejradši tu situaci, kdy tam nejedeš popředu, ale je volný i to místo zatím a projedeš až na druhou stranu. To je vždycky úplně jackpot.
0: To je super, já to mám rád zezadu, tady, když couvám. Proč se o tom bavíme? Protože autoškoly a pojišťovny stále víc doporučují parkovat výhradně couváním kvůli bezpečnosti potom při výjezdu, jo? Ale teďka to rozdělilo řidiče teda na dva tábory. Zatímco teda tím couváním se jako zajistíš bezpečný jako výhled a výjezd, a tak tím, že tam jako couváš, tak na druhou stranu mají ostatní řidiči pocit, že je zdržuješ, než se tam naštoluješ do toho chlívku.
2: Je to takzvaně dvousečná zbraň.
0: Je to dvousečná zbraň, takže jsme si to tady řekli. David to má rád, když to může projet, taky vyhledávám takový místa, Jasmin to má ráda. Normálně zepředu a já tam prostě normálně na couvu. Tak by nás zajímalo teda, jak to máte vy a schválně, jestli když teda někdo couve do toho parkovacího místa, jestli vás to otravuje, jestli jste takový, že si řeknete. Vidíš to, Masko? Když se naštiluje tohle. Já to teda občas mám, když někdo parkuje podélně.
1: Jako měl jsi to hodně teďka.
0: No protože on tě ten člověk sice zdrží jako třeba na 3 vteřiny, 4, 5, ale prostě si říkáš... Tak jak to máte rádi vy? 777-937-777, nahrajte nám to prosím jako hlasovku přes WhatsApp, budeme rádi. Případně nám to sem hoďte jako klasický SMS-ku, no a my k vám hodíme za chvíli další muziku a Radio Ne, taky Damiano David a aktuální dopravu. Hezky ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
6: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
7: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy, večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
8: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
9: Pak přijeďte do AutoESA.
8: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
9: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
8: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz.
11: Chytréhlavydojihlavy.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte neprůjezdnou komunikaci na Pelhřimovsku mezi Mladými a Starými Bříšti, je silnice uzavřena, rozhodně jeďte i nudy.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Docela to pondělní ráno utíká, co? Damiano David na Hit Radio v 6.49, my vám přejeme hezké ráno. Experti radí, že pokud parkujeme například u obchodu, tak do parkovacího místa bychom měli ideálně zacouvat kvůli lepšímu a jednoduššímu výjezdu. No a pak na druhé straně jsou ale ti, kdo se nechtějí nechat zdržovat tím dotyčným, než se tam do toho parkovacího místa našteluje. Jak to máme tady, jsme si řekli, Jasmin vyjíždí popředu. Já zásadně couvám a David hledá to nejjednodušší místo na parkování.
1: Jednodušeně řečeno, ano.
2: Tak Tomáš Střince, ten píše, couvat. Je to bezpečné jak při výjíždění z parkoviště, tak i při nakládání nákupu do kufru.
0: No, já si myslím, že Tomáš Střince by se neshodnul se Zdeníkem, který nám poslal hlasovku.
3: Ahoj, tady Zdeněk. Není problém tam nacouvat, nebo tam najet předem. Problém je druhej. Když máš potom košík plný zboží a chceš to naskládat do kufru a nacouváš tam, jak se protlačíš s tím košíkem mezi autama, což není určitě možný. Protože dneska ty místa tak jsou už úzký, že vlastně kolikrát se mi stane, že neotevřu ani dveře, abych mohl vlézt do auta.
0: To je fakt. Já bych možná Tomáše a Zdeňka propojil. Já vám pak pošlu čísla navzájem a můžete jít spolu třeba na pivko.
1: Jo, nebo to bude, se porvat.
0: To bude jsi říkal, že jsi tam ta couvá, nebo ne, ty jo?
2: Mirka píše, já většinou parkuji couváním, jen na frekventovaných ulicích zajedu občas popředu, abych nezdržovala. Jen nevím, když do mě při výjíždění někdo drcne, jestli není lepší, když se trefí do zadku, než do čumáku, kde je to blíž k řidiči. Mějte se, moc ráda vás do práce poslouchám, děkuji.
1: Taky zajímavá úvaha.
0: To je, jasně. Taky píše Blanka, dobrý den všem, mě můj táta naučil, že mám vždy a všude zajet tak, abych byla rovnou připravená odjet, takže couvám. Pak tady máme taky hlasovku od Moniky.
4: Tak dobré ráno, Radio Faktor, tady je Monika z Českých Budějovic. Tak já ráda couvám při parkování, jo, že vlastně si najíždím ze zadu. Mějte se hezký, krásný den. Ahoj.
0: Zatím to teda jakoby tak vychází pro couvando. Hodně. Máme tady ještě hlasovku od Zuzky.
5: Ahoj, zdravím vás. Tady Zuzka. Já parkuju jedině zadkem. Já to snad ani předkem neumím. To samý autobusem. Jsem řidič autobusu a taky vždy všechno jenom zadkem. Takže asi tak. Přeji krásné ráno. Papa.
2: Zuzi, papa, děkujem.
0: Jako zaparkovat autobus a zacouvat někam, to musí být teda to opravdu jo. Jako... Tak dobře, auto máme. Tak vy do nás posloucháte, jak parkujete autobus. Popředu anebo normálně pozadu. Dělejte to tak, jak to máte rádi. My pro vás máme další. To je LT.

0: nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo-elektro.cz.
4: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná. Pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem. My tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Česko má za sebou další mimořádně horký den. Teplotní rekordy včera padly na zhruba čtvrtině dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili 37,6 stupně. Tropické teploty zasáhly především Moravu a Slezsko. Kraje letos nedostanou od státu peníze na opravy silnic druhých a třetích tříd. Premiér Andrej Babiš tvrdí, že regiony mají díky příjmům z daní vlastních peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili a tvrdí, že jim státní podpora náleží. Od roku 2015 stát krajům na opravy silnic poskytl přes 40 miliard korun. Nový elektronický systém vstupu do Evropské unie prodlužuje čekání na některých velkých letištích. Například ve Frankfurtu a Amsterdamu se letos v létě maximální fronty protáhly až na 2 hodiny. Problémy se netýkají občanů Evropské unie cestujících mezi členskými zeměmi. Aerolinky a letiště navíc varují, že na podzim se může situace ještě zhoršit. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Už od zítřka bude v Jihlavské nemocnici uzavřený vjezd do ulice U Cvičiště. Důvodem je stavba nového pavilonu a parkovacího domu. Práce začaly před rokem. Investorem je kraj Vysočina, který je také zřizovatelem nemocnice. Nové omezení potrvá do března příštího roku. Ostatní vjezdy a výjezdy mohou řidiči dál využívat. Nový pracovní týden začne na Vysočině ochlazením. Teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů a také bude zataženo s deštěm a přeháňkami. Může se objevit i bouřka, doprovázená přívalovými srážkami a kroupami.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
3: Dobré ráno.
5: Krásný pondělí.
6: Snídaní šampionů.
3: Já jsem Jasmin, rád, že jsi to vzala za mě. Já jsem chtěl říct den a pak mi došlo, že jsem vlastně zapomněl, co je za den. Že pondělí ráno 7:02.
5: Je to tak, je tu novej týden.
3: A taky spoustu písniček. 21 Pilots, taky Ella Henderson, tím pokračujeme. Hezké ráno.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Anderson a Rudimental Alibi, 7 hodin a 5 minut. Krásné ráno z Hitrádia.
1: Když se někde strapníte, tak ten trapas jako takovej, to je jedna věc, jo. Ale když je to třeba i na kamerách, tak to je věc druhá. My jsme šli s přítelem v sobotu k vodě, byl strašný hicák venku, bylo fakt horko, tak jsme se cestou stavili v obchodě, koupili jsme si nanuk, že se jako schladíme a jelikož jsme stáli v takový uličce, kde nebyl vůbec nikdo jiný a děláme furt takový jako kraviny a mě bylo fakt horko.
2: Pane bože, já jsem pěna pětej, co jste dělal.
0: Já taky teda.
1: Ne, jakoby o nic nešlo, ale tak jsem vzala ty nanuky a začala jsem se jakože ze srandy nima chladit, jakože přes to tričko, jakože na hrudníku. A teďka prostě tam byly takovýhle...
2: Na hrudníku.
1: To je jedno.
0: Jo, prostě tak... se začala chladit prsa nanukem.
1: Ne, ale
0: byl
1: počkej.
0: To nanuk Míša? Já tam totiž nebyl s váma.
1: Ne, nebyl to Míša ani Kuba můj, byl to Mroš. No a pak jsme šli...
2: To muselo bolet, ne?
0: Dobrý mejdan.
1: A pak jsme šli k pokladnám a tam samozřejmě seděla ostraha před obrazovkou s kamerama a týpek, ten pán, byl úplně rudej.
0: Měl ruce v kapse.
1: Byl úplně rudej, strašně
2: všude kapesníky
1: se...
2: poházený.
1: Jste nechutný. Ne, fakt jako strašně se smál a mě to v tu chvíli došlo, takže jsme se taky strašně smáli a rudý jsme teda byli všichni tři. A já se říkám, kolik jako lidských bizárů musí tyhle ty lidi za těma kamerama kdekoliv vidět. Mm-hmm. A rudý jsme teda byli všichni tři. A já se říkám, kolik jako lidských bizárů musí tyhle ty lidi za těma kamerama kdekoliv

0: tohle téma.
1: Ale ne, žušně. Tak 777 937 777, to je číslo k nám a budeme rádi, když nám dáte vědět, při čem vás teda někdo asi viděl, anebo co jste vy viděli, pokud děláte taky někde za kamerama.
2: Ano, ano, anebo nemusí to být za kamerama, prostě co jste viděli, že jste viděli, že ten druhý o tom jako neví a myslí si, že toho nikdo nevidí. Tak nám to nahrajte jako hlasovku, budeme rádi, nebo nám to sem pošlete SMS-kou, my k vám posíláme další muziku. Tohle jsou 21 Pilots, hezké ráno.

0: Něco svěžnějšího na pondělní ráno, za minutu 7:45, Rehab in my head. Dobré ráno z Hitrádia. Jasmin se o víkendu mazlila s mrožem. To jsme si odnesli z předchozího vstupu, tak jenom jestli bych to mohla vysvětlit pro ti, kdo se připojili až teď.
1: No ne, tak řešili jsme, co jste dělali, protože jste si mysleli, že vás nikdo jiný nevidí, tak já měla takový incident v obchoďáku teďka, k tomu bych se asi jako nevracela, ale ptali jsme se na tuhle tu věc a Aneta píše, já jsem dělala v prázdném výtahu taneček na TikTok, pak jsem si všimla kamery přímo nade mnou a od té doby jezdím po schodech.
0: To je fakt, že
1: a
0: když někde děláš,
1: všude.
0: Ano, ano, tak to jsem se, to mi teďka došlo, že když někde něco dělám, co by neměli vidět úplně lidi a je tam třeba v rohu kamera, tak si říkám, doufám, že nenahrává. Další zpráva od Lenky. Ahoj, v obchodě jsem si myslela, že mě někdo nevidí, tak jsem si upravovala kalotky asi minutu přes legíny, pak jsem zvedla hlavu a koukala přímo do kamery.
1: Hani, dělám na ostraze. Lidi si neuvěřitelně často čichají v obchodě k vlastnímu podpaží a většinou ne jednou. Míšo, chceš se přiznat, co se tady dělo asi 10 minut zpátky, jsem tě viděla?
0: No David, že jo?
1: No.
0: Se očuchával.
2: To určitě.
0: Taky píše Petr, ahoj, dělal jsem několik let na kamerách, jen vám řeknu jedno, pokud si někde na veřejnosti říkáte, tady mě určitě nikdo nevidí, tak vás s největší pravděpodobností někdo vidí. A tady máme ještě jednu zprávu. Ahoj a dobré ráno, já jsem kdysi měla ráda jednoho Pepu, bylo mi asi 8 až 9 let, až jsem ho jednou viděla, jak se dloube v nose. V ten moment už se mi nelíbil. Když jsem viděla mé syny se šušnit, tak jim tuhle příhodu říkám. I tak to za to stojí. Jako ostrašující příklad dobrý, jestli se budeš vrtat v nose, nevěsta nebude. Nebude. A víte, jaká je výhoda toho, že nás teďka jenom slyšíte, že se nevidíme, no, že nevidíme, co děláte, ale víme, že tam jste. Tak děkujeme za to, že ladíte 7:45, minuta k tomu a taky další hity, opět Radeček, i tak to za to stojí. Někdy vidím věci jinak, jinak, než je vidíš ty.

0: tak to za to stojí, tohle jsou hity na Hit Rádiu opět a Radeček 7 hodin 19 minut. Bude to stát za to s námi zůstat i za malou chvíli, protože se blíží rychlá pětka. Chvíli po půl osmé budete soutěžit s Kozlem, o co přesně řekneme za chvíli. Samozřejmě přihodíme i další hity na cestu, do práce, domů, na dovču, všude, kde nás ladíte, Lady Gaga, Alejandro, taky Benrez, Someone to You, no a myslíme i na vás, kdo nás máte sebou na cestách, přihodíme aktuální dopravu.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně. Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
1: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
4: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Radia.cz.
5: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Vysočiny hlásíte uzavírku. Na Pelhřimovsku v Humpolci v Dukalské ulici probíhá oprava plynovodu, komunikace je neprůjezdná.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: jsou Benres. A my jsme Hit Radio 7.30. Krásné ráno. David. Má ranní update.
1: Ranní update.
2: A miliony Číňanů mají problém najít si partnerku. Kvůli výrazné demografické nerovnováze jsou někteří muži ochotni zaplatit seznamovacím agenturám 100 tisíce za pomoc hledáním nové manželky. Výbava pro prvňáčky vyjde rodiče nejčastěji na 3 až 4 tisíce korun. Při úsporném nákupu se dá dostat zhruba na 1500. S kvalitnější aktovkou a ergonomickými pomůckami ale účet může překročit i 7 tisíc. Oproti loňsku ceny výrazně nerostly. Bývalý brazilský fotbalista Adriano prozradil, proč jeho manželství vydrželo pouhých 24 dní. Vztah skončil po hádce kvůli celonočnímu pití a hraní domina s kamarády. Adriano přiznal, že své zvyky měnit nechce a raději žije sám, mimo jiné i proto, že mu vaří jeho maminka.
3: Pro ty z nás, co se fotbalu úplně nevěnujeme, tak kolik je Adriánovi let?
2: 44 let.
0: Takže mama hotel.
2: Takže mama
3: hotel.
2: Slušný.
0: Mama hotel. My jsme pro vás taky něco navařili. Je tady rychlá pětka. Konkrétně Kozel navařil. Kozel vám naděluje víru v hodnotě 5000 korun, ochucené nealko Kozel 0% a k tomu voucher na e-shop, kde najdete trička, pivní půl litry, prohlídky pivovaru a spoustu dalšího. Mimochodem, jestli jste ještě nové ochucené nealko od Kozla neskusili, vybírat můžete rovnou ze tří příchutí inspirovaných tím, co známe z českých zahrad. Černý rybíza třešeň, citrona bezinka nebo meruňka a veruňka. Tak napište, chci soutěžit na 777. No ano, 777937 777. Hezké ráno.

0: Pět minut po půl osmé ladíte Hit Radio, to nám dělá velkou radost. Disturb, tady mi soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o výhru v hodnotě 5 000 korun od Kozla.
2: Můžete vyhrát ochucený 0% nový nealko Kozel. Při nový příchutě černý rybíz a třešeň, citron a bezinka, taky meruňka a meduňka. A k tomu voucher na e-shop.
0: Meruňka a meduňka.
3: Já slyšel meruňka a meruňka právě.
0: A nebo meduňka a meduňka. Ne, je to meruňka a meduňka. Tak, kdo je s námi ve vysílání? Je Hanka z Jihlavy. Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, tak kterou příchuť by si ochutnala nejradši z těch tří příchutí? Rybí střešeň, citron bezinka nebo meruňka a meduňka?
4: Asi to meruňku.
0: My to taky. Taky na to máme tady chuť, taky na to máme chuť. Tak Hani, pojďme soutěžit.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje proces, při kterém rostliny využívají světlo k tvorbě živin? Fotosyntéza nebo videosyntéza?
4: Fotosyntéza.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Hani, budeš vědět, jak se jmenuje věda zabývající se počasím?
4: Ježiši, meteo.
0: Je to tam. Jo, je to tam, jasně.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se nazývá plod dubu? Ale to, že bylo správně.
4: Žalud.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, jaké je množné číslo slova člověk?
4: Lidi?
0: Ano. A pátá otázka, Hani, pojďme na to.
2: Jak se jmenuje otec rodiny Simpsonových?
0: Homer? Hani, já jsem s tebe víc... Ne, v pohodě, já jsem s tebe vycítil, že ty máš opravdu chuť na tu meruňku, aby jsme to prostě museli prolítnout a musela jsi to vyhrát. Takže vyhráváš 5 000 korun od Kozla a k tomu právě tady ty skvělý příchutě.
2: Moc gratulujeme.
0: Tak jo.
4: Děkuju za pomoc, mějte se krásně.
0: Měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Radia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od Kozla.

0: boží Eva Farná na Hit Radio 7.42. Dobré ráno, za malou chvíli vám nabídeme další parádní hity, třeba Linkin Park nebo Shakira, Zoo, to je tohle. No a vy, kdo někam cestujete, autem, čímkoliv, co se dá řídit, tak za malou chvíli přidáme i aktuální dopravu, ať víte, co vás v pondělí ráno kde zdrží.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Autošpina, Rýhlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpina, Rýhlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
8: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. V Jihlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží došlo k havárii plynovodu. Komunikace je dočasně uzavřená.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.53. Dáváte si pondělní Hit Radio, snídaní šampionů a Linkin Park. S vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Venku je takový horko, že ryby v českých vodách jsou úplně na suchu, ale na suchu jsou bohužel i české nemocnice, protože jim zoufale chybí krev. Tu svoji byl už dokonce darovat i prezident Petr Pavel, ale teďka nemocnice prosí o pomoc nás všechny, jo, protože je to stejná písnička vlastně každý rok, každý léto, že lidi odjedou na dovolenou a teďka vlastně ubude těch pravidelných dárců.
0: Myslím si, že Jasmin, kdo má strach z jehel, tak už skoloboval u rádia právě teďka.
1: Hele, patřím taky mezi ty lidi, ale stejně chodím občas darovat krev, i když to se mnou vždycky sekne, to se přiznám, já to prostě nemám ráda a nějak ten tlak a všechno, nevím.
0: Fakt? Že chodíš? Já teda chodím, není to darování krve, ale spíš na odběry normálně, tak to beru jako takovej mini dar. A co David, ty chodíš na odběr krve?
2: Tak já si zakrývám oči, i když jsou jehly jenom ve filmech, takže
0: fakt?
2: Ke mně.
0: To je zajímavý, že někdo to má tak. Třeba můj táta, ten jako nemůže vidět ani slyšet o jehle, ten hnedka omdlívá, jo. Mně to třeba vlastně jako vůbec nevadí. Zvláštní.
1: Já mám mamku zdravotní sestřičku, takže to tam jako od malička bylo všechno tohleto. Jasně. Nutnost být v pohodě. Nicméně teda, kdo byste chtěl a kdo se toho nebojíte, nebo to chcete zkusit, tak hlavně tedy ostravský nemocnice a pražský nemocnice prosí o pomoc.
0: No nicméně, nedobrovolný odběr, teďka vlastně postoupíme úplně všichni, protože koukal jsem, že ode dneska jsou ideální podmínky pro komáry. Jo. Koukám tady na komáří mapu a skoro celá republika je červená, takže možná bychom mohli tady ty potvory poslat právě do těch nemocnic.
2: Třeba tohle je budoucnost získávání krve, že se nachytají komáři a z nich se to nějak extrahuje.
0: Ne, tak komár je takový malý dron vlastně. Že jo? No a krve bude dostatek. Pojďme na muziku Katy Perry, hezké ráno.

Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: slavit 11 let. No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
1: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
2: Hurá, do Robinsona, do Jihlavy!
3: Attention!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
5: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. On air.
4: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Válka s Íránem výrazně zvedla velkoobchodní ceny energií. Cena plynu v prvním pololetí vzrostla o více než polovinu, ropa zdražila zhruba o pětinu. Zároveň asi o 3% vzrostla spotřeba plynu i elektřiny, což analytici spojují s oživením ekonomiky. České zásobníky plynu jsou nyní naplněné ze 64%, podle ministerstva ale bude na zimu suroviny dost. Současná epidemie eboli v africkém Kongu už je nejtragičtější v historii země. Nemoci podle vládních údajů podlehlo přes 2300 lidí a potvrzeno je téměř 5000 případů. Jen za posledních 24 hodin přibylo dalších 101 nakažených. Epidemie tak počtem obětí překonala dosud nejhorší vlnu z let 2018 až 2020. Horké a suché počasí v Česku končí, už dnes přinese studená fronta ochlazení až o 8 stupňů, přehánky a místy i silné bouřky. V dalších dnech se teploty budou pohybovat většinou kolem 25 stupňů, tropická třicítka zůstane jen na jižní Moravě. O víkendu srážek ubude a častěji se objeví slunce. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Hokejová Jihlava vstoupí do nové sezóny ve velkém stylu. V sobotu 5. září se v okolí Horácké multifunkční arény uskuteční akce Dukla Nástup. Propojí hokej, armádní tradici, program pro děti s dětmi a také pomoc rodinám padlých vojáků. Program odstartuje v 11 hodin a vstupenky jsou už v prodeji. Tropickým dnům a slunečné obloze je konec. Na Vysočině bude dneska totiž maximálně 25 stupňů a k tomu zataženo. Také bude pršet. Někde se dočkáme i bouřky, dokonce silné, a výjimkou nebudou ani kroupy.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Dobré ráno, šampione.
9: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
10: jsme tady pro tebe.
9: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Dobré ráno.
8: Hezký pondělí.
12: Snídaně šampionů.
11: Dát dohromady hezký a pondělí je trochu odvážný, nicméně jsme rádi, že jste tady a že to pondělí prožíváte s námi. Michale, jsme na David, ahoj.
8: Říká se, že věk je jenom číslo a herec David Prachař nám teďka ukázal, že někdy to číslo je opravdu jenom hodně vedlejší záležitost. Praštil do toho potřetí a to s o 32 let mladší ženou, tak víc o tom za chvíli.
13: Nice.
11: Víme, jaký budeš, ještě bude 80, Davide. Pojďme na YouTubečka.
5: Hit Radio Vysočina.

0: Beautiful day, takhle vám hraje pondělní Hitradio, 7 minut po 8 jutučka, dobré ráno.
1: Pánové, jestli máte pocit, že po 60 už vás čekají jenom nějaký papuče a preventivky a takovýhle věci, tak vůbec. Příkladem vám může jít herec David Prachař, který do toho praštil už po třetí, jo, po 60. A oženil se s o 32 let mladší Sárou Hlaváčovou. A všem chlapům tak ukázal, že samozřejmě ani před tou 70 není potřeba natahovat bačkory.
2: Což mě teda mile překvapilo, David to okomentoval na začátku hodiny slovem nice. A já když jsem to včera čet, tak jsem si říkal, tyjo, tak já jsem čekal, že třeba v 70, že budu řešit, nevím, termíny u urologa a slevy v Lidlu, jo. Hele, podívej se na Davida, jede třetí mízu jako pán, jo, appreciate.
1: Musím říct, že my v rodině máme, no není to takovýhle rozdíl, ale mamka má o 12 let mladšího partnera, já mám o 9 let staršího, takže naopak jako ty věkový rozdíly jsou u nás celkem vítaný. Jak to máte vy? Máte to tak v rodině někde?
3: Počkej, není to ten stejný.
2: A tak vy to nemáte.
1: Jako ty věkový rozdíly jsou u nás celkem vítaný. Jak to máte vy? Máte to tak v rodině někde?
3: Počkej, není to ten stejný.
2: A tak vy to nemáte.

0: normálně my chceme vaše příběhy, kdy ten věkový rozdíl vlastně vůbec nevadí, jo? Kdy vám to vyšlo, ať už jste vy ta starší osoba nebo ta mladší, je to úplně fuk, ale chceme vaše hezký příběhy.
1: Tak budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777 a nebo jestli se vám nechce nahrávat hlasovka, tak nám to pošlete klasicky jako zprávu. My k vám posíláme něco, co vás bude rozhodně bavit. Tohle jsou Karmach Just Be Good To Me na Hit Rádiu v 8.09. Hezké

0: Tohle je nejnovější Taylor Swift, snad vás to taky tak baví. Opolite na Hit Radio ve 8:45.
1: Říká se, že věk je jenom číslo, což si myslí i herec David Prachař, který se po třetí oženil, a to s o 32 let mladší partnerkou Sárou Hlaváčovou. Tak my jsme chtěli jako vaše love story s nějakým věkovým rozdílem, kdy to dobře dopadlo. Tak jak?
0: Posílá třeba hlasovku Mirek.
2: Dobré ránko, přeji. Tady Mirek. Já jsem asi na tom podobně jako pan Prachař. Jsem taky po třetí ženatý. A jsme s manželkou od sebe 25 let, já jsem teda starší, o 25 let, ale jsme spolu 21 let, z toho 18 jako manžele, máme 3 děti, klape nám to, určitě si nestěžuji. Jděte se krásně, nashledanou.
1: Hezký.
0: To je slovo do pranice. Máme tady taky několik SMSek, píše třeba i Martin, ahoj, tchán je o 7 let starší než tchýně, manželka je 7 let mladší než já a dcery jsou od sebe 7 let.
1: Mm-hmm. Jitka, ahoj šampioni, my jsme od sebe s manželem 10 let a 8 měsíců a 9.9. spolu budeme 37 let, jsme spolu od mých 17 a myslím, že je to čím dál lepší a pohodovější, to je boží.
0: Tyjo, být spolu od 17, aby to klapalo takhle dlouho, to se dneska nevidí, to se, no nevidí, ono se to spíš už nenosí, mi přijde, už ta doba jiná. Taky píše Mirka. Ahoj, v pozdějším věku a po neúspěšném 16-letém vztahu jsem objevila toho nejlepšího chlapa na světě. Je o 14 let starší, ale vůbec nám to nevadí. Včera jsme oslavili 4leté výročí, to píše Mirka, tak my moc teda gratulujeme k výročí.
1: A ještě jedna ze zpráv zní třeba takhle od Davida z Brna. Ránko týme, my s přítelkyní začali moderně v pořadí. Milování, kino, pusa. Před 8 lety mě bylo 30, jí 43, no a jsme spolu pořád spokojení a zamilovaní.
0: Takže jsi našel starší David z Brna. Akorát to pořadí teda nějak.
1: Říkal moderně.
0: Za nás to bylo jinak, no tak chápu. Dnešní doba, jak se seznamuje generace Z, Gen Z? Chlapi, jak to dělají? Tak nejdřív dick pic, pak rande, nebo jak to je, že jo?
1: No.
0: Ale Ježíši Kriste, to je realita, jasný, promiň, jako jo. Panic at the Disco, High Hopes. 8:17. Krásné ráno z Hit Radia.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
4: Už se to blíží.
5: Už se to blíží.
4: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
5: Boží atmosféra.
4: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
6: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou lhostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
8: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na Třebíčsku, v náměšti nad Oslavou, v Havlíčkově ulici, v úseku mezi ulicemi Třebíčská, Husová probíhají práce na silnici, komunikace je neprůjezdná.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio Vysočina.

0: a Hitradio Fosum 32.
1: Ranní update.
2: Robbie Williams prozradil, že mu diagnostikovali autismus. Po letech psychických potíží, úzkostí a ADHD je pro něj diagnóza hlavně úlevou. Říká, že díky ní konečně lépe chápe, proč jeho mozek jede na 1000% a proč je pro něj kreativita tak důležitým ventilem. Dovolená bez dětí může prospět nejen rodičům, ale i jejich vztahu. Podle psychologů si totiž rodiče na rodinné dovolené často úplně neodpočinou a dále řeší každodenní péči o děti. Pár dní ve dvou jim může přinést skutečný odpočinek a zároveň ukázat, jak jejich vztah funguje bez rodičovských povinností. Cristiano Ronaldo naznačil, že jeho legendární kariéra se chýlí ke konci. 41-letý Portugalec připustil, že tato sezóna bude pravděpodobně jeho poslední v profesionálním fotbale. Po 25 letech kariéry chce podle svých slov zanechat výjimečný odkaz a život po fotbale už má naplánovaný.
0: Takže v kolika letech jde do důchodu?
2: No ve 40... ve 42 letech.
0: Vlastně. 42 let. A myslíš, že má vyděláno?
2: Si bude potřebovat nějakou brigádku.
0: Úplně vidím, Ronalda, jak vždycky přijde domů leták, jak bude kroužkovat, co se koupí ve slevě. Pojďme na muziku Spice Girls, Hit Radio 8.33, dobré ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. David Guetta, Terry Swims, Stones and I, 8.40 na Hit Radio.
1: Věděli jste, že chytrý spotřebiče už nejsou jenom chytrý, ale oni začínají být i drzí? Po některých aktualizacích vám totiž můžou posílat sarkastické hlášky, takový ty pasivně agresivní, jakože si jdete třeba v 11 večer do lednice, jo, a jdete si tam nenápadně pro nějaký ňámes, něco dobrýho, a najednou vám na mobil přijde zpráva zase. Jo, ono se to opravdu začíná dít.
0: Ale já na tohle jsem teda hrozný, jo. Noční nájezd na lednici. Já jsem schopný se tam na chvilku jako pozastavit a sníst všechny možné kombinace. Já si myslím, že kvůli mně osobně by měly dělat lednice, ne že se po otevření rozsvítí to klasický vnitřní světýlko, jo, ale že by tam mohl být takový ten výstražný trojúhelník, co máš v autě, když jsi za mnou varovky. Jakože, hele, Míšo, už stačilo.
1: Tak možná to tomu opravdu pomůže a má to upozorňovat i třeba na plýtvání jídlem a pak teda na to zbytečný noční otevírání.
0: Mě by zajímalo, který domácí spotřebič, ten, který máte doma, by vám podle vás nadával nejvíc, kdyby uměl mluvit? Napadá tě něco? Takhle, za mě je to ta lednice.
1: U ty se dveře
0: netrhnout, asi neodpočne ani v noci, chudák. Robotický vysavač možná.
1: Ježíš, no to jo.
0: K tomu se taky občas chovám jako.
1: No.
0: No. Tak klidně nám můžete rád napsat vy, dát vědět vy. My vám dáme další hity. Coldplay, Little Sims, Burna Boy, taky Gustavo Lima balada. To všechno tady na Hitrádiu za moment, hezké ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia. Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Charo Gypsy, večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
3: Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
3: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Usnula?
11: Asi jo.
10: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
11: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
12: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
13: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz.
14: Chytré hlavy do Jihlavy. CZ.
2: Hit Radio.

0: 8.53, krásné ráno. A my se ptáme, už je čas chystat Vánoce?
1: Možná jo.
0: Prosím pěkně, pěstitelé vánočních stromků na Hané přišli s naprosto geniálním a zároveň tak trochu úchylným tahem. Otevřeli předprodej stromků už uprostřed aktuálních veder. Takže lidé si chodí vybírat jedle na prosinec namazení opalovacím krémem.
2: Tak možná jako na druhou stranu, víš, jaký schon je to vždycky v prosinci, tak teďka by měl na to člověk klídek. Navíc ti vždycky v prosinci vyberou ty nejhezčí jedličky a smrky, co ty chceš.
0: Přesně.
2: Tak si to rezervneš předem, víš.
0: Když jsi takovej hranař, třeba jako já, myslím, že ty taky trošku, tak tam přijdeš a jsou tam už jenom takový babička vždycky, já teda vzpomínám, zdravím tam nahoru, ona vždycky říkala, že to jsou hrozný mrzáci.
2: Jo,
0: ty se tam zůstanou úplně nakonec.
2: Ale třeba můj taťka, ten schválně vybírá ty mrzáky a tím to není líto, že se je nikdo nevezme. To mi přijde hezky.
0: Tak to je hezký, že táta dělá tady tu činnost. Já úplně vidím, jak přijdeš za tím pěstitelem v žabkách, jak tam přijedeš autem, popřeš se o tu rozpálenou kapotu, seš v kraťasech a opravdu vážně s ním diskutuješ o tom, jestli se ti domů hodí víc jedle nebo smrk v létě. Geniální, nahané jsou prostě napřed. Posloucháte Hit Radio, Sia, Give Me Love, to je poslední song pondělní snídaně a pak se rozloučíme. Hezké ráno.

0: Si a Give Me Love, tohle je Hit Radio v 8.57 a jak jsme slíbili, tohle byl poslední song pondělní snídaně. My jsme moc rádi, že jste to s náma přežili a že jste se stavili.
1: Pondělní ráno jsme zvládli, tak přežijte i to pondělí jako takový celý den a zítra se uslyšíme zase od 6 do 9.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: Zvládněte pondělí, mějte se krásně a jak říkala Jasmin, zítra v 6.00 tady.
1: Ahoj.
0: Čau.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebícku na výjezdu z Lomů na Budkov je silnice uzavřená, tak s tím počítejte. Jiné dopravní komplikace nemáme hlášené a to je určitě dobře, tak přejeme šťastnou cestu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
3: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
4: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
3: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Mami, proč máme všechno od konceptu?
6: To jen se zeptej tatínka.
2: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti. Koncept. Chytře vymyšleno pro život. On air.
7: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
8: 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministři se dnes dopoledne sejdou na prvním zasedání vlády po 2 týdenní dovolené. Zabývat se budou mimo jiné opatřeními pro zadržování vody v krajině. Obnovení práce takzvané Národní koalice proti suchu oznámil v reakci na dlouhotrvající velmi vysoké teploty premiér Andrej Babiš. Pražské ulice v létě dostávají pořádně zabrat. Metařky a metaři proto denně vyrážejí do ulic. Pražské služby na jejich práci upozorňují novým videem na sociálních sítích. Proč, řekne mluvčí společnosti Alexandr Komarnický.
9: Cílem je přiblížit vybrané profese naší společnosti. Chceme veřejnosti ukázat, co všechno metařky a metaři dělají a zároveň připomenout, že pořádek v ulicích by měl udržovat každý sám za sebe. Prosíme tedy zejména, aby lidé svoje smetí neházeli na zem, ale do odpadkových košů.
8: Čisté ulice totiž začínají u každého z nás. Mladá Vídeňanka podala žalobu na městskou radu kvůli diskriminaci v přístupu k veřejným toaletám. Ženy totiž musí za použití kabinek platit, zatímco muži mohou pisoáry využívat zdarma. Vládnoucí koalice na radnici se proto zavázala, že prozkoumá, jakými způsoby zajistit, aby toalety byly pro všechny gratis. No a čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristýna Sasínek Méky. V běhu na 1500 metrů skončila 7. Česká rekordmanka zaostala o 1 místo za svým nejlepším výsledkem.
1: Tak dneska polojasno, oblačno, kolem poledne a odpoledne zataženo a od západu četnější a intenzivnější přehánky, doprovázené bouřkami, někdy i silnými, tak pozor na to. Odpolední teploty 26 až 29, na západě a severu našeho kraje jenom 25 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
1: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková, přeju krásné pondělí a teď už Ego a Robert Burian, Žijeme len raz.

Pink na Hitrádiu Vysočina. Klasická pondělní otázka v práci je, co si dělala o víkendu. A teď si vykládáte ty historky a tipy a zkušenosti. Kolegyně nám tady vyprávěla, že jí o víkendu chytil žlučník, takže nic moc, odpočívala. Kolega Mára říkal, že nedělal nic a přitom všechno. Já jsem třeba stihla práci nějakou, stihla jsem kolo, stihla jsem paddleboard, pivo, koncert a ještě jsem byla pozvaná od souseda na tvarohový švestkový knedlíky s mákem. A to byla teda paráda. Když přijde takovýhle pozvání, nikdy neodmítejte. Takže letní víkend se vším všudy, já doufám, že jste si ho samozřejmě taky užili. No a jdeme ještě snít o tom víkendu, nebo možná už snít o tom, co přijde další víkend. No a k tomu snění na Hitrádiu Vysočina právě teď Daša.

0: Za námi Imagine Dragons na Hit Rádiu Vysočina, tak právě dneska je to 44 let od doby, kdy vyšlo první CDčko. To už je teda doba. Hele, kdo vůbec ještě CDčka poslouchá? Já se teda přiznám, že my jich doma stále ještě máme mraky, že nám nějak líto to vyhodit, no, já nevím. Co vy schováváte, nebo už jste dávno CDčkům udělali pápa? Hit Rádiu.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
4: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
5: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
6: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
7: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
8: Tady čtu, že vstup je

Krištof Dominik Aladža na Hit Rádiu Vysočina. A teď už pozitivní minutka. Už je to tady, saharská výheň končí, tropické teploty balí kufry a venku konečně možná třeba i bude pršet. Já vím, že teď všichni úplně radostí tancujete u těch oken, u otevřených oken, ale ruku na srdce, nezačne nám to spalující vedro vlastně hned zítra chybět? Já myslím, že jo.

0: Za námi Swedish House Mafia na Hitrádiu Vysočina, máme 9 hodin 40 minut. Já jsem před chviličkou mluvila o tom, že nás čeká ochlazení a možná i déšť a že nám to teplo za chvilku třeba začne i chybět. A teďka mi hned zavolal rozhořčený posluchač, jestli jsem se náhodou nezmláznila, že jemu teda rozhodně to horko chybět nebude. Tak já jsem jenom chtěla říct, buďte v klidu, můj milý posluchači, mě samozřejmě taky ne. Já spíš mluvím o těch hezkých letních večerech, kdy se dá sedět venku a pozorovat hvězdy. O těch chvílích, kdy vezmete děti na koupaliště a jsou strašně šťastní, kdy si dáte ve stínu na zahradě zmrzlinu a meloun, kdy si oblečete krásné letní šatičky a vyrazíte někam za písničkou, tak tyhle chvíle, ty mi budou chybět, až bude zima. Jako polední sluníčko a teploty 40, to rozhodně ne. Tak já doufám, že jsem to vysvětlila. Za chviličku, Depeche Mode.
1: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
2: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
3: Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinář Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
5: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
4: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
5: Baoli. Německá kvalita v italských barvách.
6: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vezvozíky.cz. Březová!
7: Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová!
8: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
9: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 105,5 a 106,5 směrem na Brno budou v levém pruhu probíhat práce údržby, tak si tady dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: On air,
1: online
2: i v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
6: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Volební uskupení a nezávislí kandidáti mají dnes poslední šanci k tomu, aby opravili chyby a nedostatky na kandidátkách pro letošní komunální volby. Registrační úřady měly do minulé středy čas na to, aby je na případné nedostatky upozornili a vyzvali je k jejich odstranění. Pacienti ve vsetínské nemocnici se dočkají lepšího zázemí. Zlínský kraj připravuje rekonstrukci tamního onkologického pracoviště, která má zlepšit podmínky jak pro ně, tak pro zdravotníky. Co přesně se změní, popisuje mluvčí hejtmanství Soňa Ličková.
7: Součástí připravovaného projektu je přesun onkologického pracoviště z polikliniky do 4. nadzemního podlaží budovy G. Rekonstrukce umožní vznik nového ambulantního pracoviště a moderního chemoterapeutického stacionáře, jehož kapacita se zvýší na 12 aplikačních křesel.
6: Hotovo by mělo být v létě 2028. Nejhorší lesní požár v historii Belgie, který zuří na východě země, se šíří do Německa. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je nechali v neděli evakuovat. V Belgii požár spálil přibližně 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. No a fotbalisté Slávie ve čtvrtém ligovém kole remizovali v Liberci 1-1 a po úvodních třech výhrách poprvé v sezóně nezvítězili. Obhájce titulu poslal do vedení kapitán Tomáš Holeš. Po změně stran srovnal střídající Vénuste Baubola. Pražané vedou neúplnou tabulku o bod před Jabloncem.
0: Tak dneska by mělo být polojasno až oblačno, kolem poledne a odpoledne zataženo, od západu četnější a intenzivnější přehánky, budou doprovázané bouřkami, někde i lokálně hodně silnými, tak pozor na to. Odpolední teploty 26 až 29 na západě a severu našeho kraje kolem 25 stupňů.
2: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková. Už za chviličku mrkneme, co se děje v našem kraji, kam by se dalo vyrazit.

Zaspíval Alvaro Soler na Hitrádiu Vysočina. Dělal se průzkum a Čechy k nakupování přesvědčí jenom pořádná sleva. Nikde jinde v Evropě se tolik nenakupuje ve slevách jako tady u nás. No a trend dál sílí, stále víc lidí si obchod vybírá třeba podle toho, kde zrovna běží nějaká nejlepší akce. No a teďka, u kterého zboží bývá závislost na slevových akcích největších, tak v tomhle směru určitě vede máslo a margaríny, potom kafe,

0: co se děje na Vysočině.
1: Mám pro vás pozvánku třeba na páteční večer do hotelu Kouty na další letní koncert, tentokrát Čáro Gipsy. Začátek je v 19 hodin a čeká vás jedinečné propojení romských, španělských a taky italských melodií obohacených o jazzové prvky. Bude to hudba plná emocí, vášně a taky temperamentních rytmů a vy můžete být u toho. No a v sobotu vás zvu i na Budišovský zámek Jinak, kde se od 13.30 na nádvoří zámku v Budišově a v zámecké zahradě rozjede program pro celou rodinu. Bude tam folklorní soubor, vystoupí Jitka Boho, dětská diskotéka, soutěže a po celou dobu i komentované prohlídky zámku, tak určitě doražte.
0: Vysočina, tady jsme doma. Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
0: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pustit už ne.
1: Eva Farnaj, Perpetuum mobile na Hit Radio Vysočina. Tak já vám přeju, ať to, co děláte, vám stále přináší úsměv. To by bylo samozřejmě skvělý. Teď už jedna klasika, Sixpence None the Richer, písnička, co slouží jako pozvánka k poslechu Hit Radio Vysočina. I dneska od 18. hodiny, kdy startuje Hit Radio Classic, to nej z 80. 90. a milénia.

0: Dneska je pondělí 17. srpna a dneska je taky Mezinárodní den zvířat bez domova. Tak já jim samozřejmě přeju, ať svůj domov všichni najdou. Mezi námi je spousta bláznů, co by si nejradši všechna ta zvířátka chtěla vzít domů. Tak víc takových bláznů potřebujeme.
1: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
2: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solidec. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
7: Scháníte spolehlivé rodinné auto se všemi zárukami, jistotou a skvělou cenou?
8: Auto ESA, to je vaše správná volba pro kvalitu, garance i prověření vozu.
7: Auto ESA, to je první a jediný český certifikovaný prodejce ojetých vozů.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
11: Už se to blíží.
12: Už se to blíží.
11: Boží Foodfest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
12: Boží atmosféra.
11: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
2: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Volám, volám, volám. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Radiem. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Havlíčkobrodsku mezi Horní Krupou a Olešnou bourala dvě osobní auta. Provoz je tady řízený kyvadlově, takže projíždějte opatrně. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
4: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solidage. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: On air,
6: online
4: i v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Meteorologové vydali na pondělí novou výstrahu, ve které varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami na většině území. Výstraha před bouřkami začne platit v pondělí od 12 hodin. Bouřky by se měly nejdříve objevit na jihu a východě Čech a nadále budou postupovat směrem na východ. České drůbežářství má posílit svou pozici na domácím trhu. Spotřeba drůbežího masa roste, soběstačnost ale klesá a producenti čelí vysokým nákladům. Stát proto připravil strategii, která má chovatelům výdaje snížit. Jak popisuje za ministerstvo zemědělství Marek Otava.
8: Například náklady ušetří zpracovatelům automatizace a robotizace porážkových linek. Výdaje za krmiva sníží náhrada dovozové soje tuzemskými bílkovinnými plodinami, jako jsou lupina, hrách, bob i soj.
7: Investice jsou potřeba, za rok totiž každý z nás sní v průměru kolem 31 kg tohoto masa. Mnozí Kanaďané se rozhodli bojkotovat cesty do Spojených států. Jde o reakci na nová cla i na politické kroky Washingtonu, ke kterým patří výroky Donalda Trumpa o možné anexi Kanady nebo označování této země za 51. stát USA. Počet návštěv Kanaďanů u jižního souseda klesl o 800 tisíc. No a skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport, který naváže na základy vybudované sportovní stanice Sporty TV. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu.
0: Dneska kolem poledne a odpoledne bude už zataženo, čekejte přehánky, které budou doprovázené bouřkami, někde i velice silnými. Teploty odpoledne 26 až 29, na západě a v severu našeho kraje kolem 25 stupňů. No a v noci má být oblačno až polojasno, přehánky jenom někde a teploty 13 až 10.
4: Hit Radio Vysočina.
0: Krásné pondělní, pořád ještě dopoledne s Hit Radiem Vysočina. Teď pro vás další hity, třeba Avicii.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Slyšeli jste Avril Lavigne na Hitradiu Vysočina, tak třeba na Třebíčsku o víkendu opět padaly teplotní rekordy. Třebíčí meteorologové v neděli naměřili 34,7 stupňů. Každopádně ta výstraha před vysokými teplotami a silnou zátěží teplem pro Třebíčsko skončila. Podle předpovědi počasí by se mělo na Vysočině výrazně ochladit, to už ale víte. Teploty v úterý by měly být oproti třeba víkendovým až o 15 stupňů nižší. Takže by mě zajímalo, kdo si na tenhle týden vzal dovolenou a co budete dělat?

0: 11 hodin 20 minut, ladíte Hit Radio Vysočina. Už jste četli tu zprávu, že moře vyplavilo na sicilskou pláž stovky tisíc eur a že návštěvníci je sbírali jako o závod. Hele, já většinou na dovolený jsem o hodně eur chudší vždycky, jo? Prostě to tam uvalím, jo? A tohle by se mi moc líbilo, to by znamenalo víc suvenýrů, víc nových hadříků a víc návštěv místních podniků.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
6: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
7: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M a L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M a L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
11: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

kapela Činasky, Láska a Data na Hitrádiu Vysočina. Tak si představte, že v Británii se každý rok koná mistrovství světa v pojídání kopřiv. No a účastníci mají jeden jediný úkol, během hodiny spořádat co nejvíc syrových kopřivových listů. Kdo se pozvrací, je diskvalifikovaný. Hele, normální je, že u toho máte strašně moc popálený prsty a vlastně pusurty a tak. A já vůbec nechápu, proč to ty lidi dělají. Proč to dělají? Radši bych jedla třeba knedlíky se švestkama nebo nějaký buchty. Mnohem příjemnější soutěž. A tak mě napadlo se vás zeptat, v čem byste chtěli soutěžit na mistrovství vy?

0: Zaspívala Taylor Swift na Hitradiu Vysočina, pro někoho srdcovka tahle ta zpěvačka. My jinak samozřejmě další srdcovky, písničky, které milujete, nabídneme i dneska po 12. hodině k vašemu obědu, tak nás rozhodně laďte. Já už se v tuhle chvíli loučím. Přeju vám krásný zbytek pondělního dne. Pozor na ty bouřky a budu se těšit zase zítra v 9. Ahoj.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
2: Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Využijte splátek bez navýšení a dopřejte si vysněné elektro už dnes, aniž byste zaplatili cokoliv navíc.
3: To je mazec.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
8: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
9: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
8: Píšu si. Zasucha. Volejte ihned 602 489 489.
9: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
10: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
11: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
12: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
13: Jihlavská polytechna. Vsaďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
14: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
15: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebícku na vjezdu z Lomu na Budkov je uzavřená silnice a stále neprojdete ani v Jihlavě v Palackého ulici u křižovatky s ulicí Matky Boží, kde pracovníci řeší havárii plynovodu. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
3: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
4: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
5: It's me, Rita Ora.
6: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Meteorologové vydali na pondělí novou výstrahu. Varuje před silnými bouřkami, nárazy větru a kroupami na většině území, s výjimkou západních Čech. V platnost vstupuje teď ve 12 hodin. Aktuální zůstane zatím do dnešního večera. Výstraha před vznikem požáru stále platí do odvolání. Na dálnici D10 začíná další oprava. Na 4-kilometrovém úseku mezi Bezděčínem a Kosmonosy dostane levá část dálnice ve směru na Prahu kompletně nový povrch. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
13: Po dobu prací zůstane zachovaný obousměrný provoz v režimu 2+2. Dálnice D10 patří k páteřním tahům, kudy denně projede až 50 000 vozidel. Kromě samotné výměny vozovky plánujeme také údržbu mostů, zpevnění krajnic a opravu opěrných zdí.
12: Práce za 118 milionů korun potrvají necelé 2 měsíce, hotovo bude 5. října. Skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů, ale také vlastního sportovního obsahu. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Prezident Petr Pavel překvapil Telč. S manželkou Evou dorazil na závěr prázdnin v Telči, kde na něj včera čekali stovky lidí a odvezl si i pořádný kousek historie. Vzácné pero stejného typu, jakým se tu kdysi podepsal Tomáš Garrigue Masaryk. Na další cestu na Vysočinu se prezident vydá už ve čtvrtek. Zavítá do Nového Města na Moravě a na zámek Valeč.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Nový pracovní týden začne na Vysočině deštěm a přeháňkami. Pršet by mělo během odpoledne, může se objevit i bouřka, lokálně i silná, a teploty 25 až 29 stupňů.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
14: Nádherné pondělí, přeju 12 hodin 2 minuty, je tady pravé poledne, dobrou chuť k obědu a servírujeme opět 5 legendárních hitů, takže dnešní srdcovky budou opět pětichodové, no a samozřejmě dezert na závěr, tak ten už nechám na vás, záleží, co si objednáte. Srdcovka na přání dneska bude taky. Hned na úvod srdcovek, tak se vydáme do roku 2010. To se mimochodem stala událost, která tenkrát zlomila srdce spousty řidičů. A vám možná taky. Měli jste jedničkovou oktávku? Tak už asi tušíte. Víc řeknu za chvíli. Teď zpěvačka Pink, rok 2010 a hit Fucking Perfect.

legendárního auta, který byl vlastně stejný jako 33 desítka. To prostě asi už nic to nepřekoná, protože to auto normálně, já mám známýho, který najel přes 350 tisíc kilometrů a říkal, že tomu motoru pořád nic není. Tak pokud jste měli jedničkovou oktávku 1.9 TDI, tak to vám jako ze srdce závidím. A pokud vám ještě zůstala, no tak ježišmarja, tak to máte doma. To máte doma jako neuvěřitelný archivní kousek. To gratuluju. 2010. Tak to byl hit číslo jedna. Teď půjdeme do 90. let. A vlastně jako klidně můžeme chviličku u těch aut zůstat, protože dáme si tady jednu takovou hiphopovou věc. A vždycky ten rap a hiphop tak byl hodně spojený taky i s tuningama. Jeden čas tak na MTV, na začátku milénia, tak dokonce byl i pořad, který se zaměřoval opravdu jenom na vytuněný auta. Byl tam nějaký slavný rapper, který si vždycky vzal, našel si úplně nějaký totálně zničený auto a pak z něj udělali auto, který, já nevím, mělo třeba v sobě i bazén, jo? Nebo akvárko v motoru a tak podobně. Neuvěřitelné věci. A tak si říkám, propadli vy jste v pubertě, nebo vy jste byli úplně mladý, tunění aut? Měli jste nějaký fakt jako vytuněnou káru? Pánové, co to bylo? Dejte vědět na 777-937-777. Holky, na vás jiná otázka. Chodili jste někdy s nějakým frajerem, který měl jako káru pořádně vytuněnou? A co to bylo? Nemyslím za kluka, ale jak to na vás tenkrát působilo? Jo? Přišlo vám to fakt jako sexy, bylo to skvělý. A pamatujete si ještě na to auto? Jestli to mělo vzadu nějaký velký křídlo, anebo vevnitř třeba chlupatý kožený volant? Ten obal. Dejte vědět, 777-937-777. Dneska v srdcovkách můžeme zavzpomínat i na tenhle bizár. No a když už jsem teda slíbil ten hip-hop, tak tady to je Heavy D a The T-Boys na Hit Radio.

0: Je 12 hodin 16 minut, to je taky frér, co hrál v jednom zásadním filmu, kde se taky dost řešil tuning.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Posloucháte srdcovky Hit Rádia, srdcovka každého chlapa nebo většiny, tak je jeho auto, jo, o tom žádná. A je úplně jedno, kolik nám je let, jestli je nám 18 a je to první auto, anebo jestli už jsme v důchodovém věku a je to naše třeba i poslední auto, prostě pořád si ho šperkujeme a ideální situace je ta, pokud někdo do něj nastupuje, zuje si boty a vezme si bačkory. A já jsem se vás ptal, jestli jste někdy zažili éru, že jste si tunili auta. A třeba Richard píše, já jsem měl jedničkový

golfa a narval jsem do něj tenkrát všechny svoje peníze, plus ještě peníze svých rodičů. Byla to doba filmu Rychle a zběsile 1, takže jsem měl udělaný i modrý a pak červený podsvícení. Dneska už to na silnicích nevidím, ale tenkrát to bylo dost populární. Díky za tuhle vzpomínku, zdraví Richard. Další zpráva z WhatsAppu Hit Rádia z čísla 777-937-777, to je od Andy. Čauky, bože můj, cca rok 98, měla jsem borečka a na rande se v sobotu ráno chodilo na autoburzu. Jednou to byla nějaká čupr řadící páka, indy potahy, světla, křídlo, spoiler, Škoda stovka to byla, myslím si, že ji miloval víc než mě, zdraví Andy. Tak to si netroufnu rozporovat, ale to dost pravděpodobný, Andy. Jirka z Proseku píše, já jsem měl Škodu 110 Erko Coupé, červený žihadlo, střešní okno, centrální zamykání, alarm, podsvícení, plno repráků a blbec se mi před 13 lety prodal. Do dneska si to vyčítám. To chápu. Kámo, to mě strašně mrzí. To jako vážně mě to mrzí. A ještě o to víc mě mrzí, že jsem ji o tebe před 13 lety nekoupil. To je jako... To je skvělý. No tak hele, Erko v kupečku, já to úplně vidím, ty čtyři kulatý světla vepředu. No jo, no nic, tak na dálku tě objímám, slzičku teďko pustíme oba dva a ještě jako spousta dalších chlapů, co si to dokážou taky představit, tuhle ztrátu. A už je to pryč, no. Nicméně, když teda se bavíme o Erku v kupečku, tak to jsou 70. 80. léta. Hlavně v těch 80. to tady jezdilo extrémně moc. Dokonce můj táta to měl, když já jsem se narodil v 86. Tak dáme si tedy z 80. let tady jednu dámu, která v 80. měla obrovskou kariéru a navíc dneska slaví své narozeniny. Nebudu říkat, kolik je let, ale klidně by mohla dostat od Jardy Jágra dres s jeho číslem. Belinda Carlisle na Hit Radio.

0: Poznali jste Kelly Family? Ano, mají i jinou píseň než Angel.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: A musel jsem jí zahrát, protože na rovinu, holky, když se tady tak jako pročítám všechny zprávy od vás, jak vzpomínáte na kluky, se kterými jste chodili, co si ujížděli na tuningu svých aut, tak nejvíc mě pobavila věta od Lenky, která píše, bylo to jako kdyby chodila s mimozemšťanem. Takže Kelly Family a láska s mimozemšťanem, nebo když se zamiluju do mimozemšťana, byla prostě jasná pátá srdcovka, tak je to i taková vzpomínka pro vás. No. A ještě si to tady tak pročítám a teď mi dokonce přišla i krásná fotka, pozor, otevírám to tady, o, tak tohle ale... Jirka posílá jedničkovou fáby, 1.4 TDIčko, andělské oči vpředu, zadní světla taky vytuněný, maska chladiče z Mikotechu, paprsková hliníkový kola, nebo paprskový hliníkový kola, zatměné zadní okna, no nádherná, to jako jo, to je krásný. Bože, to je skvělý. Další zpráva, tak tady je, co jsem já měl za auto, jestli jsem taky tunil. Děkuju. Já se přiznám, že jsem jako úplně netunil, ale v mých 18 letech jsem měl po tátovi Ford Escort XR3i z roku 1987 v bílý barvě. Vzadu černý křídlo a teda jako neskutečný žihadlo. A pamatuju si na dobu, kdy jsem poprvé si koupil autorádio s odnímatelným předním panelem a to byl asi jako tenkrát, no na to nikdy nezapomenu. Prostě odnímatelný přední panel a dokonce se do toho mohla dávat i fleška na USB. Úplnej úlet. Tak to je moje vzpomínka. Dneska dej mu pánvu věčnou slávu, už je z něj malinká kostička, bohužel skončil až takhle, takhle ve šrotu. No, hele, krásně jsme dneska zavzpomínali, tak ještě nás čeká srdcovka na přání. 777-937-777, pište mi, co byste chtěli slyšet. A nebo co jste možná tenkrát v tom vytuněném autě poslouchali.
2: Kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
2: A?
3: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
2: nepřežijí.
3: Naštěstí Baumax má řešení.
2: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
5: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Čáro Gypsy, večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty, Kouty ladí.
6: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za dvacku. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na manhuml.cz.
1: Už se to blíží.
9: Už se to blíží.
1: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
9: Boží atmosféra.
1: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
10: Březová! Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
11: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
12: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu radia.cz.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Shakira a její Zoo.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A my jdeme na srdcovku na přání. Mám tady zprávu od Evy, která píše: Ahoj Jiříku, byla jsem v sobotu na hudebním festivalu, co jsem moderoval, a po Vohnoutech si slíbil, že jestli si o ně někdo v pondělí napíše do srdcovek, tak mu je rád zahraješ. Sedím v práci s kolegyněmi, co na koncert jít nemohli, a kvůli tomuto přání jsme si posunuli oběd. Tak jsem zvědavá, jestli svůj slib dodrží. Zdraví Eva. Ne, dáme se něco úplně jiného. Nedělám si legraci. Samozřejmě, já sliby dodržuju a řekl jsem to na pódiu, nahlas, veřejně. Vy jste si napsali, Evičko, nejsi navíc jediná, takže tady to je. Mimochodem, Vohnouti letos slaví 30 let na hudební scéně, pořád ve stejné sestavě.
3: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, zpřímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a poš...

stává dedukce, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozhodl.

0: Temper City, Self-Aware na Hit Rádiu ve 3/4 na 1. Taky vás zdravím za volant, ať už máte, nebo respektive jedete v jakýkoliv káře, tak občas je jako fajn si zavzpomínat na ta naše úplně první auta a potom také i auta rodičů. Ono to většinou šlo ruku v ruce, že ta první auta jsme měli právě po rodičích. Dneska tak v srdcovkách, tak jsme vzpomínali i na to, jak jsme je tunili, jak jsme utráceli všechny naše vydělané peníze jenom na to, aby jsme si mohli pořídit třeba jenom, řeknu, blbý koberečky prostě do toho auta. No a vy zase, dámy, tak jste zazpomínali na nás blázny, se kterýma jste chodili, co si tunili auta. Dneska teda mě teda srdcovky strašně bavily a moc děkuju za všechny fotky, které jste posílali i na WhatsApp s číslem 777-937-777. Těch kár, který já tady mám, tak to je jako neuvěřitelný. To je prostě fakt jako nádhera. A dokonce mi tady ještě před chviličkou přišlo žihadlo, a to je Citroën 2CV, a netroufnu si říct, co to je za rok, ale tipuju to osobně třeba na nějaký jako 60. léta. Je to boží, to je nádhera. To jestli ještě jako máte doma, tak to závidím. No, srdcovky jsou pro dnešní den u konce. Samozřejmě, pokud máte rádi hity z dob minulých, stejně jako některá auta, tak dneska mezi 18. a 21. tak Káťa se na vás těší. Tam bude zase 3-hodinová speciálka hitů z 80. a 90. let. Srdcovky zase zítra ve 12 hodin tady na Hit Rádiu a my nekončíme. Do 13. hodiny ještě Bruno Mars, taky Rose, Cineme, Beyoncé, Hello. A pak nejnovější zprávy, ať víte, co se děje. Víc si poslechnete za chvíli tady na Hit Rádiu.
1: Podcast Chytrý jak rádio. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla.
2: V podstatě všechno to je postavené na tom, že máte jednu dominantní chuť. Ať už to jsou ty třešně, bezinka nebo meruňka. A ty jsou vlastně podstržený nebo spíš doplněný většinou nějakou citronovou chutí nebo citrusovou. Jo, ta kyselost a ta chuť toho citronu tak opravdu dokáže velmi dokladně potrhnout v podstatě cokoliv. Známe to. Kyselým citronu přidáváme při zavařování. Zvýrazňuje to chuť. Když si děláme citronádu, je to stejný. Jo, nemusí do toho být v podstatě skoro nic jiného. Jo, ten citrus tam osvěží. A tady to dělá buď to teda citron, anebo ta meduňka. Mm-hmm. Že ta meduňka má taky citronový aroma.
1: Chytrý jak rádio. Už teď ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a taky na webu radia.cz.
3: Kozel přišel ovoci na chuť. Objevte, co jste o ovoci možná nevěděli v letním podcastu Hit Rádia s ovocnářem panem Ptáčkem. Partnerem je nové ochucené nealko od kozla.
4: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
6: Autošpina Rýhlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpina Rýhlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytréhlavydojihlavy.cz.
9: Chytré hlavy do Jihlavy. CZ.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

0: Dne Ray Dalton, před námi nejnovější zprávy na Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině na výjezdu z Havlíčkova Brodu na Rozňák. Počítejte se zdržením, projedete tam kivadlově a pracuje se i na D1 mezi kilometry 105,5 až 106,5 směrem na Brno. Je tam uzavřený levý pruh. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
7: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
8: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Vlaky jezdily v první polovině roku stejně spolehlivě jako loni. Přesnost spojů dosáhla 89% a zpoždění většinou nepřesáhlo 15 minut. Mírně klesl také počet zrušených vlaků. Proč se některé spoje zpožďují, vysvětluje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
9: Největší podíl zdržení vlaků připadá na pořadí jezdy vlaků, tedy například jejich křižování na jednokolejkách nebo předjíždění na silně vytížených dvoukolejných tratích. Máme sice jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, ale jen velmi málo kapacitních tratí.
8: Skoro 80% našich železnic má totiž jen jednu kolej. Více kolejních úseků nedá dohromady více než 65 kilometrů. Rodiče stále častěji konzultují problémy svých dětí s odborníky. Na rodičovskou linku se loni obrátilo bezmála 4 tisíce lidí, což je nárůst o čtvrtinu. Nejčastějším tématem jsou rodinné vztahy. Rodiče často řeší i víc problémů současně. Zároveň je obtížnější zajistit pro děti navazující psychologickou i psychiatrickou péči. V centrální části Národního parku Velká Fatra na Slovensku hoří. Správa parku vyzvala turisty, aby se vyhnuli oblasti u horské lokality Smrekovica, kudy prochází i značená turistická stezka. O víkendu pak hořelo také v Tatranském národním parku. Popradského plesa pomáhal zhašením armádní vrtulník. Teď se ještě podíváme k nám.
1: V Jihlavské nemocnici bude uzavřený vjezd do ulice U cvičiště, a to už od zítřka 18. srpna. Důvodem je stavba nového pavilonu a parkovacího domu. Omezení trvá do března příštího roku. Ostatní vjezdy a výjezdy mohou řidiči dál využívat. Podrobný plánek aktuálních možností příjezdu a odjezdu najdete na webu nemocnice.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Kdo se těšil na déšť, tak tento týden by se ho měl na Vysočině dočkat. Přehánky se budou objevovat už odpoledne, provázet je mohou i bouřky a teploty se zastaví na 29 stupních.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Hodinku po pravém poledni pokračujeme dál. Já se jenom v rychlosti vrátím ke zprávám, kdy jsem slyšel úplně tu první zprávu, jak Lucie říká. Vlaky jezdily v první polovině roku stejně spolehlivě jako loni, tak jsem si jenom řekl, ach jo, tak a třeba se to někdy zlepší.
2: Hit Radio Vysočina.

Hit Radio, za chviličku bude 13:15 a maminky na mateřské dovolené, pokud teď posloucháte, tak vám jenom chci říct, že v tom nejste sami. Může to být náročný, ale podívejte se do zrcadla a řekněte si, jsem dobrá máma. I když vám to nikdo neřekne, řekněte si, jsem dobrá máma, chápu, že je toho někdy moc. Proč o tom mluvím? Byl jsem o víkendu v lékárně. A vedle mě stála maminka, co držela tak dvouletého chlapečka v náručí a slyším, jaký lékárnice říká, já vám to ale nemůžu prodat. A ona, já to ale potřebuju. A lékárnice, já vám rozumím, ale opravdu to nejde. No a tak se ta maminka otočila a říká tomu synovi, no, tak jdeme. Maminka si holt místo neurolu koupí prosecco. No a já v tu chvíli jsem koukal a říkám, jasně. Chápu, rozumím, absolutně nesoudím. Tak jenom chci říct, dámy, nejste v tom sami, i když je to někdy extrémně náročný. Držím palce. Tady máte škvory.

0: Na Hit Radio X Ambassadors s hitem Renegades. My si pamatujeme nápis Renegade, určitě, pokud jste vyrůstali v 90, tak 100%. Odpadlík Renegade, odpadlík legendární Reno Reigns, páni. To je jeden z těch seriálů, který i přesto, že už jste ho neviděli třeba 20 let, tak prostě na něj nikdy nezapomenete. Otázkou je, jestli by nás teď ještě jako bavil, ale já na něj mám teda fantastické vzpomínky a vždycky jenom vlastně jako díky odpadlíkovi, tak jsem chtěl jezdit na motorce a mít dlouhý vlasy. No, nevyšlo mi ani jedno, ani druhý. Každopádně tohle je přesně jeden z těch seriálů, který nás dokáže vrátit v čase. A pak to umí hudba. Umí to naše srdcovky mezi 12. a 13. hodinou, každý den od pondělí do pátku, a pak to umí také naše Hit Radio 90, který non-stop vám hraje právě legendární hity z 90. let. No a u nás na Hit Radio každý den od pondělí do pátku mezi 18. a 21. hodinou 3 hodiny toho nejlepšího z 80., 90. a také ze začátku milénia. Tak kdo ví, možná, že i dneska večer mezi 6. a 9. zazní třeba znělka z odpadlíka. Proč ne? Napíšu to tady naší kolegyni Kátě, ať si to tam dá do poznámek, a vy dobře pozorně poslouchejte a zítra tak mi to normálně nahlašte. Jo, normálně mi to napráskejte, nebude slušný, klidně mi to napráskejte, jestli to pustila nebo ne. Dneska mezi 18. a 21. Tady u nás na Hit Radio za chviličku. Například Divoký byl a Znamení. Nebude chybět ani Lady Gaga, tak buďte s námi.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
4: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Zručné ruce, chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhujce NC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Hit Radio. Hit Radio.

Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli. Přes Rádia CZ. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána,

Lady Gaga na pondělní odpoledne, je 13 hodin 36 minut, s vámi Jirka Pelnář, přeju pohodový den, jsem rád, že posloucháte Hit Radio. A je to teď možná zvláštní otázka, možná vás to trošku jako zarazí, řeknete si, že jsem úplnej blázen, ale ptám se prostě na rovinu, už máte vánoční stromek? Já vím, zní to opravdu bizarně, takhle v srpnu, ale pokud každý rok zažíváte stres s výběrem vánočního stromku, nemáte na to čas, potom na poslední chvíli berete, co mají, pokud teda ještě vůbec něco mají, anebo stojíte v té hektické předvánoční době ve 100-metrové frontě venku na dešti, že jo, protože nesněží, tak já mám tip, jak tuhle frontu můžete předběhnout. Podívejte se na webové stránky nebo na mapy někde kolem vás, kde jsou stromové školky nebo oficiální pěstitelé, protože spoustu z nich už od srpna ty stromky rezervuje. Mluvím teď z vlastní zkušenosti, jo. My takhle jezdíme už pár let s naším prckem, je to už rodinná tradice. Projdeme se po lese, vybereme si stromeček, oni nám ho označí, zarezervujou a 2 týdny před Vánocema nám ho prostě jenom říznou a my si ho jedeme vyzvednout. Můžu opravdu jako říct, že ta úleva a ten klid, když víte, že stromek máte vyřešený, je před Vánocema k nezaplacení. Tak to, že právě teď posloucháte Hit Radio a tuhle informaci, berte to jako zásadní znamení ze zora. No a další znamení si dáme právě teď od divokýho Byla.

0: otočit, všechno otočit na pořád.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Dua Lipa Houdini ve 2:45, aspoň tedy za minutku přesně ve 2:45. Dneska máme pondělí 17. to znamená, že ještě 2 týdny prázdnin jsou před námi. A to znamená, že tady pro vás na Hitrádiu mám ještě 20 tisíc na benzín. Ano, dokonalá desítka pokračuje i tento týden. Každý pátek do konce srpna nabízím až 10 tisíc na tank kartu Easy od Orlenu, abyste měli pár měsíců auto vyřešený, jo, a mohli se starat a utrácet úplně za jiné věci. Jak se zapojit do hry, tak to se dozvíte na webu hitradio.cz. Já jenom v rychlosti zopakuju pravidla, dostanete ode mě 10 otázek a za každou správnou odpověď 1000. To je všechno. Zabere nám to necelou minutku, je to úplně easy. Stejně taky easy, jako je získat tank kartu od Orlenu, na kterou vám právě potom tyhle peníze pošleme. Pokud jí máte, tak v průběhu celých prázdnin až do 31.8. můžete využívat každý den od pondělí do neděle epické slevy u Orlenu, a to je koruna až 2 na litr, záleží, jaké palivo tankujete. A zároveň, pokud jí nemáte, tak od nás jí právě získat můžete. Kdybyste nechtěli čekat až do pátku, tak dneska je pondělí a s aplikací v mobilu Orlen máte tyto epické slevy korunu a 2 koruny právě i dnes. To znamená každý pondělí v apce, nebo respektive s apkou, a od pondělí do neděle s tank kartou Easy. A v sobotu můžete vyrazit na vejlet, protože budete mít od Hitrádia natankováno plnou a pak si ještě párkrát doplníte, protože těch 10 tisíc to vám na to vystačí. Doufám, že to bude 10 tisíc. Mám to tady pro vás připravený. V pátek mezi 12 a 15.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
2: Rodinný dům Ochoz u Tišnova, Brno venkov, za 6 milionů 499 tisíc. Rodinný dům v Malíkově na Svitavsku za 5 milionů 499 tisíc. Rodinný dům v Lidmani na Pelhřimovsku za 3 miliony 999 tisíc. Zahrada ve Skorošicích, okres Jeseník, za 450 tisíc a pozemek k bydlení v obci Dražeň, Plzeň sever, za 2 miliony 290 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
10: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
9: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
10: Baoli, německá kvalita v italských barvách.
11: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vezvozíky.cz.
12: Dobrý den.
13: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
12: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
13: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
12: Píšu si, za sucha, volejte i hned 602 489 489.
13: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na hlavním tahu mezi Jihlavou a Rančířovem se připravte na kolonu, ta se tvoří také v opačném směru a připomínáme i uzavřený levý pruh na dálnici D1 na kilometru 105 až 106 směrem na Brno. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz

0: vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solidec. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Potraviny mohou v Česku zlevňovat ještě několik měsíců, očekávají to analytici, a to na základě vývoje výrobních cen, které dnes zveřejnil Český statistický úřad. Naopak v průmyslu sílí inflační tlaky, jak se začíná výrazněji projevovat dopad dražších surovin v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Premiér Andrej Babiš potvrdil, že vláda nedá krajům peníze na opravy silnic druhé a třetí třídy. Podle něj mají regiony peněz dost. Hejtmani se proti rozhodnutí ohradili, tvrdí, že peníze jim podle zákona přísluší, protože pocházejí ze sdílených daní. Státní galerie budou každou první neděli v měsíci pro veřejnost otevřeny zdarma, zatím do konce roku. Oznámil to ministr kultury Otto Klempíř. Seznam galerií zveřejní jeho rezort na webu.
8: Ty volné neděle pro nás i pro ty lidi představují příležitost vrátit se na oblíbená místa, poznat stále sbírky, objevit muzea či galerie, kam se dosud nevydali, a tím pádem získává daleko silnější vztah našemu kulturnímu dědictví, než dosud, kdyby to ani nenapadlo, kdyby to bylo zastupné.
7: Jedná se zatím o 4 neděle, 6. září, 4. října, 1. listopadu a 6. prosince. Teď ještě pohled k nám.
9: Fotbalisté FC Vysočí se vrací na domácí půdu. Tento pátek vyzvou hráče FC Silon Táborsko. Zápas na jihlavském stadionu v Jiráskově ulici začne v 18 hodin. Jihlava vstoupí do utkání v dobré formě a aktuální v tabulce šance Národní ligy patří 5. místo. Kdy se hrají další domácí zápasy, najdete na webu Hit Rádia Vysočina.
5: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
9: Teplota na Vysočině dnes vystoupá k 25 až 29 stupňům. Odpoledne se dočkáme i deště a přeháněk. Objevit se může i bouřka, lokálně také silná. Večer by to mělo ustávat.
5: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
10: 2 hodiny odpoledne posloucháte Hit Radio. A pánové, otázka na vás, co máte na sobě? Ne, ježiš, teď je... Teď chápu, když jsem to řekl, tak to zní úplně jinak. Nemyslím to tak, jako když bych se ptal ženy. Ahoj, co máš na sobě? Takhle ne. Ale já jenom, že tady mám další jako docela zajímavý průzkum, který se právě týká nás chlapů a našeho oblečení. A vzhledem k tomu, že už za pár okamžiků, konkrétně za 3,5 minuty, nás čeká další díl našeho pořadu Pravda nebo Bullshit, ve kterém tohle budeme rozebírat, tak proto se ptám, jo? Takže už za chvíli tenhle zásadní průzkum.

0: Na pondělní odpoledne Chainsmokers a Coldplay je 14 hodin 7 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Připravte si mobilní telefony. Telefonní číslo je 777-937-777. WhatsApp Hitrádia. I dneska budu chtít vědět vaše názory. Jo? My jsme to rádio, kde to opravdu můžete říct bez obalu a na rovinu, co si o věcech myslíte. Jenom tady u nás na Hitrádiu. Vždycky ve 2 hodiny odpoledne. Tak a dneska tady mám docela zajímavý téma. Je to taky jako odlehčený, ale...
1: Vědci
0: tvrdí, že 41% dospělých chlapů se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Tak co? Pánové, jak jsem se ptal před chvilkou, co máte na sobě? A vybrali jste si to sami? Nebo prostě to máte tak, že jdete do toho obchodu a prostě si to nekoupíte, dokud nemáte požehnání od vaší druhé drahé polovičky? Dámy, nakupujou vaši chlapy sami? A nebo chodíte opravdu s nimi a vždycky říkáte, vyzkoušej si jistě tohle, tohle si neber, tohle si vem, tohle ti sluší a my se prostě jako fakt v tomhle případě oddáme jenom vám a vašemu názoru? A nebo chlapi, ještě pořád máme i nějaký svůj vlastní názor, který si troufneme v tom partnerském životě říct na hlas a projevit ho. A to je naše vlastní oblečení. 777-937-777. Zajímá mě od obou dvou pohlaví názory, jo? Dámy, jak vy? Jak to máte ve vztahu? Jestli radíte a jestli si nechá poradit. A chlapi, jak to máte vy? Jestli si prostě musíte nechat poradit? A nebo jestli vám to vlastně jako úplně ukradený, co máte na sobě, ale hlavní je, že je vaše paní spokojená. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu a nebo jsou úplně mimo? Zjistíme na Hitrádiu.

0: 9, Eva Farna a Miraj. Vzpomeneš si ve čtvrt na tři.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Na Hit Radio dnes máme téma, že
1: vědci
0: tvrdí, že 41% dospělých chlapů se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Jdeme nahlédnout k vám domů. Tak první zpráva, která hned přišla, byla, já bych řekl, že to platí pro 80% mužů. Ne 41. Potom bych se možná podepsal. Uvidíme. WhatsApp 777-937-777 praská ve švech, takže budu sem dávat náhodné zprávy. Jako třeba tady. Za posledních 13 let jsem si nekoupil jediný kus oblečení. Kromě bot. Má žena má vkus a já nikam nemusím, takže tím zabiju dvě mouchy jednou ranou. Hezky. Můj muž má svůj styl a jeho styl se mi líbí. Zdraví Míša. Výborně. Ahoj, u mě je to pravda. Přítelkyně ráno vstane, dá mi vařit kávu, do koupelny mi připraví oblečení, včetně trenclů, a pak mě jde vzbudit. Takže u mě to naprosto přesně sedí. Taky dobrý mama hotel, kámo, dobrý. Ahoj, manžel si oblečení vybírá sám, máme podobný vkus, takže co se líbí jemu, líbí se i mně. Hezký den, výborně. Manžel si sám nic nekoupí. Už mu nakupuji oblečení jako jeho mamička. Tchyně obléká svého muže a moje mamka svého. Nenapadlo mě, že je i chlap, který to umí sám. Krásný den, Veronika. Jo. Na tom taky něco bude, no. Další zpráva od Peti. Ahoj, nosím, co chci, dokud nepřijde otázka, proč nenosíš to, co jsi dostal jako dárek. A to už doma nemokecám, takže i tak, no. Ale na její obranu má dobrý vkus, tak si moc nestěžuju. Chápu, Peťo, nemůžeš si stěžovat, viď? Jak je to u vás ve vztahu? Ale nemůžu si stěžovat, no, přesně. Pak je tady jedna delší zpráva od Kláry, která píše, mám doma tři děti, dva školáky a jednoho, kterému je 43 let, toho jsem si vzala. A každé ráno se mě ptá stejně jako naše děti, co si mám vzít na sebe do práce. A i když to bylo zprvu romantické, už mě to nebaví. Máme dceru a syna, dcera si do toho od malička nenechá mluvit a syna učím tomu, aby si oblečení také vybíral sám. Je někdy zoufalý, někdy je mu zima, ale do života lekce. Aspoň bude jeho budoucí žena jen jeho manželka a ne napůl i mami. Myslím, že tohle je chyba maminek, které svým synáčkům připravují vše na zlatém podnose. Au! To bolí!

Slyšíš to? Tyjo, to se teda musím teď oklepat sám, no. Bože, to bylo tak pravdivý, au, že to normálně bolí. Co si myslíte vy? 777-937-777.

0: Will Smith na Hit Radio chviličku před půl třetí odpoledne.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále rozuzlení, jestli
1: vědci
0: mají pravdu, když tvrdí, že 41% chlapů v Česku, dospělých chlapů, se obléká tak, jak jim to vybere jejich partnerka. Tak ještě než řeknu to závěrečný rezime, poslední tři zprávy z našeho WhatsAppu. Já bych svému 40-letému manželovi do toho i ráda kecela, ale jeho obléká ještě pořád matka. Manžel si sám nekoupí ani boty. Všechno vyfasuje u ní. Těžký případ. Další zpráva od Jany. Můj manžel si nakupuje oblečení zásadně sám. Chodí moderně a elegantně oblečený. Je to taková holka, ale jsem moc ráda, že tohle řešit nemusím. Chci, že by nebyl rád, že tohle říkáme v rádiu. No a na závěr, co nekoupím, to nemá. Chodím do obchodu i s vložkou z jeho bot a kupuju mu i boty. Jak já ho miluju. Tak krásný. Tak pojďme asi úplně jako na závěr. Já si myslím, že rezume je úplně jasné. V tomhle případě
1: vědci
0: jsou úplně vedle, protože to není žádných 41%, ale troufnu si tvrdit, že to číslo je markantně vyšší. Možná klidně ještě jednou tak vyšší. Tak děkuju za to a zítra ve 2 odpoledne další zásadní průzkum, který nám přinešou? Ano, přinešou naši
1: vědci.
0: Tak zase zítra.
2: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
3: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
4: Yes!
5: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč Velké Meziříčí. Okna M&L. Děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
11: Hit Radio. It makes me feel

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Hit Radio ve 14 hodin 37 minut a bouřky opravdu dorazily. V Česku teď lítají hromy, blesky, ale jako z konve, tak snad vás to někde nečekaně nezastihne, nebo se blbě neseknete v koloně na silnici, ale zase v autě jste aspoň v bezpečí. Jo. Ta výstraha před bouřkama ještě nějakou dobu potrvá a jak tak koukám na předpověď počasí, tak další dva týdny, tady je to zatím samej déšť. Na jednu stranu je to super, na druhou stranu je to docela paradox, protože ode dneška tak má Andrej a naše vláda obnovit nějakou skupinu a mají začít řešit sucho v Česku, no tak na to koukám, jsi celkem zbytečný teď. To brzo. Naše vláda trošku připomíná mého čtyřletého syna, ten taky vždycky přijde nějakých 10-15 minut potom večer, co se vyčistí zuby. Teď já mám ještě hlad, já bych chtěl večeři, tak no jo, no, tak příště.
1: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: 14:03, naše odpolední show se na vás už těší, začínáme přesně v 15 hodin. No a do té doby tak Zitu nabídnu ještě například Walk the Moon a nebude chybět ani Bob Sinclair. Dáme si tam trošku letní muziky, ne, když nám venku prší a na leto to teď nevypadá. Ale jak říkáme, zaplať vám za to, jsme zase ten trávník trošku poroste. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra mezi 12 a 15 ve 12 hodin zítra opět srdcovky. Tak se smějte.
1: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Charo Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí. Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tati, mami, víte, že Robinson Jihlava bude v neděli 23. srpna od 13 hodin slavit 11 let? No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
8: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
9: Hurá do Robinsona, do Jihlavy!
10: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M-Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M-Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. A pozor v Jihlavě, kde máme zdržení na trase Rančířov, tam se tvoří asi fronta až pomalu k Jihlavskému tunelu, zdržení je tam na asi půl hodiny, tak se tam na to připravte. A máme i zdržení i v opačném směru a připomínáme taky uzavřený levý pruh na kilometru 105 až 106 směrem na Brno. I tam se může tvořit kolona, tak buďte velmi opatrní a případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Franto, ten vysavač je zase rozbitej.
3: No jo, a zas to musím řešit já. Tak příště domo.
4: domo@elektro.cz. Spotřebiče, na které je spoleh.
5: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Chytrý jak rádio, váš oblíbený podcast. Tentokrát o fenoménu ochuceného nealka od kozla s ovocnářem Vojtěchem Ptáčkem. Dozvíte se úplně všechno. Ve vašich oblíbených podcastových aplikacích a na webu Rádia.cz.
7: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
8: Pak přijeďte do AutoESA.
7: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
8: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
7: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
9: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
10: Mami, proč máme všechno od konceptu?
11: To jen se zeptej tatínka.
12: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
13: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: On air.
14: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.
0: Jsou tady další krátké zprávy v 15 hodin a Klára Zemanová, přeju hezký den. Česko dnes odpoledne a večer zasáhnou silné až velmi silné bouřky. Na Moravě, ve Slezsku a na Vysočině platí oranžová výstraha. Hrozí vítr kolem 90 km v hodině, kroupy a přívalové srážky. V Čechách výstraha končí v 18 hodin, na Moravě a ve Slezsku až v 9 večer. Potraviny v Česku mohou zlevňovat ještě několik měsíců. Očekávají to analytici na základě vývoje výrobních cen. Ty dnes zveřejnil Český statistický úřad. Naopak v průmyslu sílí podle odborníků inflační tlaky, jak se začíná výrazněji projevovat dopad dražších surovin v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Mnozí Kanaďané se rozhodli bojkotovat cesty do Spojených států. Jde o reakci na nová cla i na politické kroky Washingtonu, ke kterým patří výroky Donalda Trumpa o možné anexi Kanady či označování této země za 51. stát USA. Počet návštěv Kanaďanů u jižního souseda klesl o 800 tisíc. A závěrem sport. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace Davisova poháru proti USA. Na tiskové konferenci to dnes řekl kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Nad Jihlavou se vytvořila tmavá mračna, taky začalo pořádně pršet, řekla bych, leje jako z konve. A pršet má v průběhu dne a večera na velké části Vysočiny pozor i na bouřky, které mohou být i velmi silné s kroupami. K večeru by ta metelice měla ustávat a měly by se protrhat taky mraky.
1: Hit Rádio Vysočina.
15: Já jsem nechal prádlo venku, no.
0: Tak to bude vypraný znova.
15: To bude krásně čistý. Každopádně bouřka nad Jihlavou, nad Třeští, nad Telčí, nad Hlinskem, tam velmi silná. Tak opatrní na sebe buďte a my samozřejmě z Markét zdravíme takhle při pondělním odpoledni na celou Vysočinu a posíláme další hity. Ale Farben, Junotása, nebo právě teď Ed Sheeran.

0: Ale Farben a Junotas na Hitrádiu Vysočina 15 hodin 9 minut k tomu a už tady po 14 dnech, prosím pěkně, takhle při pondělku nejsem sám. Markét už je tady se mnou, ahoj.
1: Marku, ahoj, já zdravím taky všechny posluchače Hitrádia Vysočina, jsem zpět. Hurá.
0: Pokud někdo je dneska naspeedovaný a plný energie a zážitku a emocí, tak je to právě Markét. Tak Markét se vrátila z dovolené, abychom to uvedli na pravou míru. Jaká byla, kde byla?
1: Je, no co ti budu vyprávět, no byla nádherná, bylo to super, řešilo se jenom, kdy se jít vykoupat, kdy si dát nějaký vínečko, nějaký občerstvení, kdy něco dobrýho k jídlu, prostě takovej ten relax, pracovní detox, ale 14 dní pryč, no jsem tady, byli jsme v Chorvatsku u moře, hodně na jihu, až pod Makarskou, kousek od hranic s Bosnou a Hercegovinou, takže i tam jsme se byli podívat a vedra byla teda neskutečná, ale to asi i tady, že jo, vlastně.
0: Tady bylo vedro taky pravda. Pravdou je, že v Chorvatsku bylo až příliš vedro, tam to dokonce i hořelo, ne? Hořelo vám kus auta?
1: Hele, my naštěstí jsme to jako zvládli v pohodě, ale co jsme se vrátili, tak pak jsme zjistili, že tam jako začíná hořet a ale nás se to naštěstí vyhnulo.
0: Takže vám hořelo za zády.
1: No.
0: Takže vidíte to, kam Markét jede, tam po ní prostě pusto jako pak prázdno, jo? Ona to úplně dokáže vyždímat do posledního detailu.
1: No a přivezla jsem vám déšť, vy jste ho tady určitě potřebovali, protože jsem viděla, že koryta řek jsou docela na suchu, to bylo smutný, ale doufám, že teď se to zlepší teda.
0: No to byl úplně šamanský úspěch, jako prostě Činna nad Vysočinou pokračuje dál, přechází přes Jihlavsko, tak určitě i k vám se to dostane opatrně na silnicích. Market tady samozřejmě vítáme a napadá mě otázka, byli už jste taky na dovolené nebo vás to ještě jako čeká, případně kde jste byli? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 725 44 38 37 a my na celou Vysočinu ještě jednou zdravíme a posíláme další hity. Tady už jsou Linkin Park.

0: James Arthur na Hit Radio Vysočina po čtvrt na čtyři. Přejeme hezké odpoledne. Padla tady otázka, jestli už máte po té letní prázdninové dovolené, protože Markétka tady nám se vrátila po 14 dnech z Chorvatska. Pište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37 a vypíšete, napsala třeba Petra z Jihlavy, jo, už jsme zpátky, taky jsme byli týden v Chorvatsku, teď už jenom vzpomínáme na moře, ale musím přiznat, drahé to bylo. A bylo to drahé v Chorvatsku?
1: No, hele, já bych řekla tak jako šulnul u nás v České republice, akorát s hezčím výhledem na to moře.
0: Šulnul znamená jako, že...
1: Že to jako bylo docela vyrovnaný.
0: Jo?
1: No,
0: a tak ale, to víš, nemůžeš jako... srovnávat s tím svým statisícovým příjmem.
1: No
0: jako,
1: určitě, ten no. Můj statisícový příjem, ten je vtipnej, no. Ale jako asi trošku bych řekla, že u nás v České republice je ještě levněji. O něco malinko je levněji, takže klidně můžeme zůstat i tady.
0: Říká milionářka, no. A ty jsi říkala, že ještě tam máš nějakou
1: ano,
0: zprávu.
1: Ano, i včera, my už jsme byli taky u moře, ale v Itálii. A teď nás čeká ještě kemping na Vysočině, ale zatím řešíme, kam nevíme. Tak i včera čeká na tipy, tak kdo třeba máte nějaký, klidně nám je napište, kde se vám na Vysočině líbilo, co byste doporučili.
0: Tomáš má ještě jeden tip, jestli můžu, jo. Ten by mohl inspirovat právě i Ivču. Letos jsme byli na Šumavě, bylo to super, žádné letiště. Ještě jen kola a klid.
1: Hodně se jezdí na kola, no. Kámoška je taky zrovna na kolách někde.
0: Ono totiž nemusíš úplně jako tisíce kilometrů za hranice. Ono i tady u nás, třeba právě na Šumavě, nebo na Žďársku, je krásně.
1: Je to tak, souhlasím.
0: Za chvilku skrip Vilajem nebo Kateřina Marie Tichá. Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 9.

0: 19,90 a českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
1: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
1: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
1: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Srpnové vydání magazínu Reportér. Tajné peníze komunistického režimu uložené v Rakousku. Právě po nich pátral před svou vraždou kmotr František Mrázek. Rozhovor s Čilita, autorkou kuchařek populárních na sociálních sítích. Pohled do hlubin sporu mezi prezidentem Pavlem a Babišovou vládou. A spousta dalšího čtení.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapřičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Už se to blíží.
6: Už se to blíží.
5: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
6: Boží atmosféra.
5: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
7: Březová! Tati, tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce! Březová!
8: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová! Resort Březová.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Kateřina Marie Tichaj, hit Plamen, tak snad těm plamínkům, který by mohli vzniknout, bude postupně konec, tedy alespoň té výstraze meteorologů, protože i právě před požáry si musíme prakticky po celém Česku dávat pozor v tom období velkého sucha. Ale postupně přes Vysočinu, tedy konkrétně a i přes celý Česko, procházejí teď aktuálně silné bouřky a přívalové deště, tak hlavně pokud do nějakého takového liáku vjedete, tak opatrně na silnicích. Co je ještě taky důležitá zpráva a dobrá, hlavně tedy pro mě, Markéta se vrátila z dovolené z Chorvatska. Už říkala, že to bylo jako super, je nadšená, je nabitá energií, ale ještě tady nepadlo, byla tam, Markéta, nějaká pořádná party?
1: No nebyla.
0: Jak? Ale no, to je zklamání.
1: Ale my akorát s Josefem u chaty jsme si dělali party, tak možná by sousedi řekli, že tam jsme dělali nějakou pořádnou party.
0: A jak
1: party
0: vypadá taková party s Josefem u chaty?
1: No, pustíš repráček, že jo, trošku tančíš, děláš tam show těm kolem jdoucím, ale jako nic velkého. My jsme byli v takovém jako malým rezortíku, takovým fakt jako malý vesničce i, takže děti museli počítat s tím, že tam taková jako party, jako byla třeba minulý rok, jako nebude.
0: Hele, a shodnete se s manželem Josefem na muzice, na výběru muziky?
1: Jo, většinou jo.
0: Jo, a co tam ladíte, hele, takhle na dovolený?
1: No hele, je to často housinka.
0: Tuc.
1: No. A potom máme rádi takový český jako kapely MiG 21, Vohnouti jedou, Mňága až Dior, Lenka Dusilová, takovýhle pohodičky.
0: Ono Josefovi je to asi úplně jedno, viď? On se musí řídit podle tebe.
1: Ne, hele, v tomhle jako člověče má docela volnou ruku a on dělá většinou DJ.
0: Jo, takže to je to jedno.
1: Důvěru. Jo.
0: Jo, jo. No hele, takhle, teď DJ udělám tady já.
1: Pojď.
0: Možná zavzpomínáš ne na dovolenou, ale na party z devadesátek, protože tohle je rok 96 přesně. A je to pozvánka na dnešní Hit Radio Classic, kdy opět budeme hrát ty největší pecky. 80. 90. a milénia. Tady jsou Backstreet Boys.

0: Radio Furtado na Hit Radio Vysočina před 3:15. Přejeme pohodové pondělí. No a kde se co děje? Víme kam vyrazit. Pojďme se na to podívat.
1: Co se děje na Vysočině?
2: Zítra můžete vyrazit zase na hokej, tentokrát Dukla Jihlava v přípravném utkání vyzve Mladou Boleslav a Horácká Slavia Třebíč vyzve Slováky ze Skalice. V pátek pak si přijdou na své fotbaloví fanoušci. FC Vysočina na domácím stadionu v Jihlavě přivítá Táborsko a v pátek nás čeká taky jeden z dalších letních koncertů v hotelu Kouty a tentokrát dorazí Čáro Gypsy. Jedinečné propojení romských, španělských a italských melodií obohacených o jazzové. Hezký to bude.
0: Další akce samozřejmě na našem webu hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
1: Vysočina, tady jsme doma.
3: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
4: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na truza.cz a Facebooku.
5: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
6: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
7: Nový outfit, nová nálada. Dopřejte si terapii módou v City Parku Jihlava. Nechte se inspirovat, zkuste něco odvážného a udělejte si radost. Nakupování není jen o oblečení, ale o tom, jak se cítíte. Módní inspirace a oblíbené značky na jednom místě. City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
8: Už se to blíží.
9: Už se to blíží.
8: Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra.
9: Boží atmosféra.
8: Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
1: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Radio Vysočina po 15:45. Ano, za chvilku 16. hodina, blíží se další aktuální zprávy, taky mrkneme na silnice. No a připomínám, po 16. hodině opět otvíráme náš biják. Dnes hrajeme o další volňásek do multikina Sinestar s další filmovou ukázkou. Tak kdo byste chtěli vyrazit do kina úplně gratis, připravujte telefony s tím správným číslem, rozhodně se budou hodit. Market taky dlouho nehrála, tak už se určitě těší, veď?
1: Já si zase na středu něco připravím.
0: No, na středu, hranou ukázku. Do té 16. hodiny další hity Nico Santos, anebo právě teď Sam Feld a Jonas Blue. Tak hezké odpoledne. Tonight.

Rádio Vysočina. Vzal si dva lízenky, dvě

0: Čína, to je dávka energie před tou 16. hodinou, za chvilku už zprávy, taky počasí a teď mrkneme na silnice.
1: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a kolona u Jihlavy na Rančířov se nám už netvoří, za to se nám tvoří směrem na Hosov, kde projedete kivadlově na semafory. A pozor taky stále na uzavřený levý pruh na D1 na kilometru 105 až 106 ve směru na Brno. Tak dobře, dojeďte šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.co-pilot.cz.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Mami, proč máme všechno od konceptu?
9: To jen se zeptej tatínka.
10: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
11: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
12: Aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Jsou tady další krátké zprávy v 16 hodin a Klára Zemanová, hezký den. Ministryně financí Alena Schillerová bude s ministry jednat o výdajích a úsporách v příštím roce. Návrh státního rozpočtu předloží vládě do konce srpna. Poté očekává další jednání v kabinetu. Premiér Andrej Babiš dříve uvedl, že schodek bude významně pod 400 miliard korun. Letos stát plánuje deficit 310 miliard korun. Drama se odehrálo při startu Boeingu Vietnam Airlines z Mnichova do Hanoje. Na jeho palubě bylo 287 lidí. Plně obsazený letoun se podle předběžných odhadů vznesl až více než 100 metrů za koncem runwaye a ocasem se dotkl dráhy. Letadlo se následně bezpečně dostalo do vzduchu, ale kvůli problému se muselo vrátit zpět na letiště. Tisíce lidí na indonéském ostrově Flores stále čekají na pomoc 2 dny po silném zemětřesení. Otřesy si vyžádali nejméně 68 obětí, přes 200 zraněných a poškodili stovky domů i dalších budov. V nejhůře zasažené oblasti dál platí stav nouze a záchranáři pokračují v pomoci obyvatelům. A jdeme na sport. Čeští atleti poprvé v poválečné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Jako poslední zasáhla v Birminghamu do bojů o cenné kovy Kristina Sasínek-Maky. V běhu na 1500 metrů ale skončila 7. Česká rekordmanka zaostala o 1 místo za svým nejlepším výsledkem. Na Vysočině se po dešti ochladilo, nejnižší teplotu hlásí počátky na Pelhřimovsku 17,7 stupně, naopak Velké Meziříčí 25,7. Pelhřimovskem se taky prohání bouřky, směřují na Žďársko, bouří nám taky u Telče. No a Marek tady sleduje tu situaci v Jihlavě, kde sice zapršelo, ale žádná sláva to nebyla, tak něco kolem by mělo jít ještě okolo 19. hodiny.
0: Jsme skromní, my chceme víc.
1: My chceme víc.
12: Hit Radio Vysočina.
0: No máme pro vás připravenou opět naší filmovou soutěž, další volňásek do multikina Sinestar, tak připravujte telefony, za chvilku zazní ten správný signál, v tu chvíli volejte, pak stačí uhádnout filmovou ukázku, tedy říct nám ten přesný název filmu, z kterého byla, a ten lupen je váš, takhle jednoduše. No a do toho pondělního odpoledne samozřejmě přejeme hlavně pohodu, klid a relax a tady posíláme EU Max.

0: Je to tady, pondělní odpoledne po 16. hodině voní lístkem do Multikina Sinestar. A na telefonu Nikča z Nové Vsi u Světlé. Nikčo, ještě jednou hezké pondělí, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
2: Niky, taky tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, no tak to bylo ahoj. To bylo, no není ahoj jako ahoj, to je ahoj.
2: To bylo krásný pozdravení.
0: Prosím tě, Nikčo, ty jsi říkala, že už tam u vás taky sprchlo taky nějaká bouřka, viď?
1: Ano.
0: A tak už je příjemnějc.
1: Už jo, trošku se aspoň ten vzduch vyčistil.
0: Jo, ono to sice tu řeku vysklou nezachrání, viď, ale alespoň něco jako nemusí pršet, jen když kape. No. Hele, pojďme za filmovou ukázkou. Je tady připravená, má 12 sekund na tobě říct její přesný, správný, celý název. Seš ready?
1: No ano, jsem.
0: No tak jo, tak tady to je.
3: Prosím dívku, která mě zachránila, aby se přihlásila, neboť... Co neboť? To nemá konec.
4: Ale z právního hlediska je to přípustné. Nemyslíte?
0: Tak. Markec tady má kulí oči. Ona neví, z jakého filmu to je.
2: Nevím,
0: já už to tady
2: nevím.
0: Vidím. Teď záleží, ale to je důležité, jestli to ví Nikča.
1: Cože?
0: No takhle, ptáme se jenom, jestli víš, z jakého filmu to bylo, to je všechno.
1: Já se tady radím, protože já teda v tom nějaké netuším. Lásky jedné pavovlásky.
0: Market opět kroutí očima, ty jsi neviděla?
2: Já jsem vykulená.
0: A to je moc hezký film. Ten jsem teda ale ultra dlouho neviděl.
2: No
0: Lásky
2: já
0: jedné pavovlásky.
2: Přemýšlím, jestli si ho vůbec vybavím.
0: No to je tak trošku erotický taky.
2: Aha. Tak to bychom se mohli podívat.
0: Ne, ale jako decentně. No tak ne, tak Lásky jedné pavovlásky. Nic víc, Nikčo, nechceš si to rozmyslet, třeba jiný název hodit, prostě takhle si zatím stojíš.
1: Ne. Jo, mě nic jiného nenapadá.
0: Dobře, jdeme se na to podívat, nebudu tě trápit.
2: Aha.
0: Aha.
2: Tak teď už víme, že to nebylo ono.
0: Ano, nebylo to ono.
1: Ne.
0: Mrzí nás to, Nikčo.
2: Můžu taky typovat?
0: Může, no tak prosím.
2: Jak utopit doktora Mráčka a nebo konec vodníku v Čechách.
0: A to je správně.
2: Jo, ale já jsem nic nevyhrála teda.
0: Market nic nevyhrála, Market to myslí ale zcela jako upřímně, ona má radost, že to opravdu jako uhádá Nikčo, to si neber osobně vůbec. Každopádně, Nikčo, tobě
2: to
0: děkujeme
2: nevadí.
0: Za hru a třeba někdy příště. Ahoj.
2: Díky, že jsi zavolala.
1: Ahoj.
0: No tak to tedy znamená, že ten lupen tady Market rozhodně nedostane, necháváme ho tady schovaný v šuplíku.
2: Ráda,
0: a zítra po 16. hodině hrajeme o dva lupeny do Multiky na Sinestar. Tak mějte telefony při ruce. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: Fergie na Hit Rádiu Vysočina po 4:45 přejeme hlavně pohodové pondělní odpoledne. No tak, abych pravdu řekl, čekal jsem to s tím deštěm trošku jako větší.
1: No já teda taky, no. Já už jsem se radovala v noci, já nevím, jak to bylo tady v Jihlavě, ale v Brtnici pršelo už v noci, tak jsem poslouchala, jak ten dešť bubnuje. Tak ráno jsem vylítla z postele podívat se do sudu, kolik toho napršelo. No jako nic. 0-0 nic, že jo?
0: Ani do toho sudu si skočit nemohla.
1: Ne, jen do toho kýbl, jeden kýbl se mi tam naplnil, no to je málo, jako.
0: Na Havlíčkobrodsku aktuálně přeháňka a lehčí bouřka, která tam míří právě okolo Sázavy, co tak koukám, na Chotěbořsku taky prší, ale nic moc dramatického, za chvilku to zase přejde. A my doufáme a toužíme potom, aby třeba jeden den jako pršelo, nebo alespoň minimálně jednu noc, jeden den, ale příjemně. Nemusí u toho se blejskat a být průtržem mračen, to bychom si přáli.
1: Dneska v té Telči bude ještě nějaká pěkná metelice, tak byste nám to možná mohli poslat sem k nám.
0: Děkujeme.

0: posíláme za odměnu další. To je Alex Warren anebo Helena Zeťová už za chvilku.
1: Zažijte středověk na vlastní kůži. Třebíčská podzámecká niva ožije od 21. do 23. srpna slavnostmi tří kápí. Čekají vás rytířské turnaje, noční průvod i velkolepý ohňostroj. Těšte se na koncerty kapely Vesna, Tempus, Puls, Větev nebo Swingovou neděli. Program najdete na mkstřebíč.cz.
2: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
4: Usnula?
5: Asi jo.
4: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
5: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
6: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L Třebíč Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.
9: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Alex Warren na Hit Rádiu Vysočina před 4:30. My sledujeme postupující bouřky přes Vysočinu. Moc jich nebylo, ale někde lokálně byly průtrže mračen velmi silné. Martin nám posílá video ze Svratky a to je průtrž jako blázen. Tam teda jako spadlo asi hodně srážek za malý časový interval a okamžik. A naopak píše, že třeba v Hamrech pak jenom pár kapek, jo? Takhle lokálně to na Vysočině máme a otázka zní, přijdou ještě nějaký deště krom toho, co jsme zažili dneska v noci nebo přes den?
1: No v noci, co jsem se dívala, by mělo pršet na Vysočině, hlavně teda na severu. Pršet by tam mělo zítra taky odpoledne a hlavně v jihozápadní části kraje by mělo. A pak by se ty srážky měly postupně rozšířit a přibývat, ale vypadá to, že to zase nebude nic jako velkého. Něco jako spadne, to je dobrá zpráva.
0: Já tady v předpovědi, tak jak jsem před třeba 3 týdny měl sama sluníčka bez mráčku, tak teď tady mám na následujících 14 dní jen a pouze déšť.
1: No to je hezký.
0: To je pěkný.
1: To by mohly i houby růst.
0: Ano, a někde rostou a k tomu se samozřejmě taky dostaneme. Už za malý okamžik. Do té doby máme připravený další hity. Bude Lady Gaga, Bruno Mars, nebo právě teď David Guetta a Sia. To je pro vás, co ještě třeba makáte, jste v práci, doděláváte, doháníte ty povinnosti, tak ať to jde hezky od ruky. Takhle v pondělí 17. srpna.

0: našlapaný do toho pondělního odpoledne Red Hot Chili Peppers na Hit Rádiu Vysočina, tak Market to tady nakousla, možná by mohli začít růst do houby. Mykologové říkají, že ještě v Česku na to máme šanci, když bude vydatněji pršet.
1: No a ty jsi říkal, že když se podíváš do té své mapičky na telefonu, takže na dalších 14 dní, že tam jako se píše, že by mělo být nějaký vlhčí počasí.
0: Tak nevím, jak až moc vlhký, každopádně v Polsku je to asi o poznání lepší, protože tam píší, že zakopávají ohřiby. No tak jedině pokud...
1: Vyloženě zakopávají ohřiby.
0: No, jestli to je nějaký marketingový tah, abychom vyrazili se podívat do Polska.
1: Jo, možná cestovka nějaká to tam vyhodila, viď? Jo, ohřiby v Polsku všude na každém kroku, jo. Tomu bych věřila.
0: Hele, bude to znít divně, ale na smaženici budeme muset do Polska.
1: Tak to zní fakt divně.
0: Poetika nebo Benassi Brothers už za chvilku.
2: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Charo Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: Srpen v Prospánku, to je neopakovatelná 30% sleva na značku M. Lily. Prodloužená desetiletá záruka, spousta produktů skladem a technologie paměťové pěny s jedinečným rozložením tlaku pro hlubší spánek. Polštáře od 790 a matrace od 4403 korun. A to se vám nezdá, ale jen do 17. srpna. Sleva 30% na značku M. Lily. Jen v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Hit Radio Vysočina.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: tak všechno mám.
1: Poetika je hit blízko na Hit Rádiu Vysočina. Co je blízko, tak to je 17. hodina. Další aktuální zprávy a taky pohled na silnice. No a do té doby samozřejmě jenom hity. Katy Perry, anebo právě teď Coldplay, We Pray. Tak pohodové pondělí tady z Markéty.

0: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině, tak se na to pojďme podívat. A doprava po Vysočině se nám sklidnila, kolony hlášené nemáme, stejně tak žádné nehody. Připomínám proto jen nově uzavřenou silnici na Třebícku na vjezdu z Lomu na Budkov a neprojedete ani na Pelřimovsku v Humpolci v Dubkelské ulici. No a kdybyste i vy pro nás měli nějaké informace z dopravy, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Franto, kde jsou ty maliny?
2: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
1: Taky zavakuovaný.
3: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
2: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
4: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
2: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
4: Baoli. Německá kvalita v italských barvách.
5: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. www.vozíky.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
0: Jsou tady krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová přeji hezké odpoledne. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou dnes podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. V Breznicových lázních v Jeseníkách se mezi klienty a návštěvníky objevilo už 111 případů akutních zažívacích potíží. Lidé trpí hlavně zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím hygienici nezjistili. Epidemiologické šetření pokračuje a lázně kvůli situaci přijali hned několik hygienických opatření. Britský premiér si vyměnil několik zpráv s člověkem, který se vydával za personální šéfku Bílého domu Suzy Vilesovou. Případ odhalil možné narušení bezpečnosti britské vlády. Podle premiérova úřadu ale zprávy neobsahovaly nic citlivého. Jen dodám, že premiér krátce po komunikaci nahlásil podezření, že se nejedná o legitimní kontakt. No a skupina Prima dnes spustila nový sportovní kanál Prima Sport. Ten naváže na základy vybudované sportovní stanice Sporty TV. Divákům poskytne širší nabídku domácích i zahraničních sportovních přenosů, studiových pořadů a vlastního sportovního obsahu. A co to počasí? Bude pršet, nebude, jdem se na to podívat. Tak na Vysočině by mělo pršet i v noci, především teda na severu kraje. Zítra bychom se opět měli během dne dočkat nějakých přeháněk nebo deště. Večer by měly přibývat ráno, ale bude ještě skoro jasno a k tomu naměříme maximálně do 23 stupňů.
9: Hit Radio Vysočina.
11: První pracovní den po dovolené by neměl existovat, se říká.
0: Ale já teda musím říct, že za mě to bylo jako v pohodě a příjemný, jo. A já už jsem se docela těšila, protože bych byla strašně lenošná potom.
11: Já jsem rád, že to říkáš, protože kdyby to platilo, že by neměl existovat, tak vlastně se z té dovolené nikdy nevrátíš.
0: No, ale taky to nebylo by špatný, že jo, mít furt dovolenou.
11: No tak se s Markét loučíme.
0: Ale teď už zase pravidelně, zase zítra od 15 hodin s Markem na značkách. Mějte ano. Se krásně.
11: No a my pokračujeme dál, samozřejmě i v téhle hodině toho probereme víc než dost. Tady už jsou One Republic.

Mark Ember na Hit Rádiu Vysočina, teď možná jedno upozornění, pokud plánujete ještě třeba nějakou menší dovolenou ve Slovenských Tatrách, tak tam přibývá zraněných a vyčerpaných turistů. A věřte nebo ne, Češi dlouhodobě patří mezi nejčastěji zachraňované národnosti právě v Tatrách, jo. Tak bacha na to, důležitá, pokud teda si řeknete, chci dát rysy, tak to už musíte mít pořádnou fyzičku, dobrou výbavu, hlavně prostě mít ten terén zmáknutý a pak taky tu fyzičku. A nebo pak můžete vyrazit do Tater jako já, to mi je moc příjemný koukat jenom na ty Tatry a dole si někde dát halušky a je nám dobře. Další ty posíláme právě teď, Shakira nebo

0: Shakira na Hitrádiu, Vysočina po 17:45. Míříme na silnice opatrně na Žďársku. Na výjezdu z Bobrové směrem na Moravec bourala dvě osobní auta. Místo nehody je průjezdné jedním pruhem, tak tam bacha na to. Šťastnou cestu a případně pokud byste chtěli taky dát vědět, jak to jede u vás, tak 725 44 38 37, to je naše WhatsAppové číslo. Stačí poslat hlasovku. Za chvilku Passenger anebo Rehab.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
2: To musíte zažít se Slevomatem je tady a já opět vítám Richarda ze Slevomatu, ahoj.
3: Ahoj, a než přijdu s klasickou dávkou inspirace, tak mám hned na začátek takovou otázičku.
2: Jsem k tvým službám.
3: Víš, co to jsou skotské střiky?
2: Přiznám se, nemám tušení. Podle mě je to teda vinej střik se skotskou, ne?
3: Kamaráde, tak to bys dopadl stejně jako já. My jsme byli na hotelu ve Varech a v rámci pobytu jsme tam měli napsaný nějaký skotský střiky. Tak jsme si to dali na večer, že jako pohodička. A reálně jsme šli na ten bar, ať nám to umíchaj. No a týpek se nám tam totálně vysmál a poslal nás do wellness.
2: Nepojde.
3: No, takže tam nás slíkli a dali nám skotský střiky.
2: Počkej, to zní jako děsivě, co to vlastně?
3: Hele, stojíš u zdi a stříkají na tebe střídavě teplou a studenou vodu. Je to docela sranda. Jako.
2: Tomuhle říkám jako skvělá historka.
3: No, tak jsem chtěl říct, že teď na Slevomatu najdete ty nejlepší lázeňský pobyty s extra slevou, jenom si když tak vygooglete nějaký neznámý pojmy.
2: Ano, děkujeme za dobrý tip. Já se teda spíš podívám po nějaký, já nevím, třeba koupeli v minerální vodě nebo tak něco.
3: No, určitě najdeš, ale těch procedur a lázeňských pobytů je teď na Slevomatu spousty, takže můžete zkoušet.
1: To musíte zažít se Slevomatem na Hit Radio.
4: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Firma Havelka Uhelné sklady, dobrý den.
7: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
6: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
7: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
6: Píšu si, za sucha, volejte ihned 602 489 489.
7: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro východní Čechy a Vysočinu.
1: Hit Radio, když jedete na dovolenou. Trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme

0: and you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger na Hit Rádiu Vysočina před půl šestou. Taky rádi vzpomínáte, jak vonily prázdniny u babičky na chatě kdysi. Prostě když jsme byli malí, stavěli jsme hráze v potoce, pak mokrý domů, poškrábaný, jo, samý takový neplánovaný blbiny, v letě ostružiny, maliny, nějaká večerní dobrota. No proč o tom mluvím? Protože tohle krásné vzpomínání má i Miraj. Právě chlapi se také vrací do dětství a řekl bych, že i ke svým kořenům, ke svým největším hitům, protože parádní letní záležitost nadělili na toto léto a neměla by jen tak zapadnout. Ten song se jmenuje Malinovej syrup a troufám si říct, že přesně tak chutná. Je tak jako léto u babičky. Tak se stačí zaposlouchat tady Miraj a hitovka Malinovej syrup při pondělním odpoledni.
2: Každá letní láska zmizela jak prázdniny. Naplnila nás tak, že neměli jsme prázdný dne.

0: Yes, na Hitrádiu Vysočina před 17:45 a zítra opět hokej, další přípravné zápasy na programu od 17:30. Jihlavská Dukla přivítá Mladou Boleslav a od 17:30 i Horácká Slavia Třebíč si zahraje na novém staďáku a tentokrát to bude slovenská HK Skalica. Takže program ten je jasný, pokud chcete se jít podívat takhle v létě na hokej, proč by ne? Bude to pěkný. Linkin Park anebo Taylor Swift, to bude taky pěkný. Už za chvilku další hity.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
4: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná. Pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
5: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
6: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
12: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
13: Hit Radio Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

Linkin Park na Hitrádiu Vysočina po 6:15. Mary Grande se loučí, mějte se krásně, užívejte pondělního podvečera. No a zítra v úterý ve 15 hodin, ve 3 odpoledne s Markéto 5, to tady rozjedeme. No a do té celé 18. ještě než odstartujeme Hitrádio Classic, tak taky Robin Schulz, Dasha nebo Jennifer Lopez a Pitbull právě teď, tak ahoj. Yes.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio. Nejlepší dopravní servis na Vysočině a opatrně v Pacově, v Hronově ulici mezi křižovatkami ulic Václava Plačka a Antonína Sovy, probíhají tam stavební práce, tak tam počítejte s omezením. Hlavně šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Léto má svůj rytmus a v hotelu Kouty zní naplno. Kouty ladí, letní koncerty v lese, příjemné večery plné hudby, jedinečné atmosféry a setkávání pod širým nebem. Už tento pátek od 19 hodin vás čeká koncert skupiny Charo Gypsy. Večer plný španělských rytmů. Více informací a rezervace na hotelkouty.cz. Hotel Kouty. Kouty ladí.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
5: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Rodičovský příspěvek vzroste od 1. ledna na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat půjde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. Silná bouřka odpoledne v Pardubickém kraji způsobila výpadky elektrické energie. Bez proudu je na 4 tisíce domácností. Na vedení vysokého napětí je 8 poruch. K nejpostiženějším oblastem patří Chrudimsko, Pardubicko a Orlicko-Ústecko. Obnovenou národní koalici proti suchu bude řídit premiér Andrej Babiš. Řekl to dnes po jednání kabinetu.
7: Vláda rozhodla, že tu koalici budu řídit já, jak jsem to dělal za období naší první vlády. Dále tam bude pan Šebestián jako ministr zemědělství, pan Červený ministr životního prostředí, pan Richard Brabec jako zástupce krajů a poradce předsedy vlády pro oblast životního prostředí, Petr Kubala povodí Vltavy, Mark Rieder, Český hydrometeorologický ústav.
6: Jedním z prvních úkolů bude sestavení mapy zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Definovat a řešit je chce pak cíleně s lidmi z obcí a krajů. Preznicové lázně v Jeseníkách řeší akutní zažívací obtíže. Hygiena eviduje 111 případů mezi klienty a návštěvníky. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím neznají, epidemiologické šetření pokračuje. Lázně jsou nadále v provozu, přijali ale doporučená opatření.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
6: V noci a ráno oblačno, polojasno, ojedněle, ještě s přeháňkami a na východě doznívající bouřky. Nejnižší ranní teploty 14 až 10 stupňů, no a zítra proměnlivo, místy přeháňky. Během dne se bude od jihozápadu zatahovat a opět přeháňky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22, na jihu Moravy 25 stupňů a chladnější severozápadní vítr.
8: Krásný večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a před námi to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že jste dneska moc nezmokli, jenom tak příjemně, jo? Tak, jak je to v létě prostě.

Tohle je Anna K. a Nebe, posloucháte Hit Radio, hezký večer. Mám na vás důležitou otázku. Ulevilo se vám trochu? Přece jenom se konečně o pár stupňů ochladilo, taky začalo pršet. Koho to dneska potkalo víckrát ten déšť, ať zvedne ruku? Přiznávám se rovnou bez mučení, že se hlásím, do práce jsem ráno přišla, takže jsem měla mokrý kalhoty až ke kolenům. Ale to se samozřejmě stává a jsme rádi, že konečně prší. Tak jestli se vám taky ulevilo a najednou jste takový víc fresh a všechno je lepší, tak je to super. A nezapomeňte, že to tak bude celý týden. No a k tomu tahle skvělá věc, especially for you, Kylie Minogue a Jason Donovan. Jdeme na to.

0: No a venku před Robinsonem vystoupí Ištar, Kamila, Milan Řezníček, Zumba s Verčou, Doktor Dancer, přijde taky Dinosaurus Valík, no a ten tvůj Jarda Hypochondr s divnou partou a bude bojovka.
1: Tady čtu, že vstup je zdarma, děti v neděli to rozjedem na plný pecky.
2: Hurá, do Robinsona, do Jihlavy!
3: Basa tvrdí muziku, kola dělají auto a okna zase dům. My se specializujeme na okna, dveře a příslušenství do bytů, domů, kanceláří. Okna M&L, Třebíč, Velké Meziříčí. Okna M&L, děláme z budov ten pravý domov. Okna ML.cz.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio, když se probudíte do slunečního

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

požene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když se trubka

0: Ano, MIG 21 a snadné je žít. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. Já mám tady motivaci pro všechny politické strany, uskupení a tak dále, takhle před komunálkama, jo. A pro vás, asi motivaci za vašima reprezentantama dojít a říct, tohle chceme. Protože, prosím vás, pojďme se inspirovat v Řecku, jo. Protože starosta jedné obce tam řeší to, že místní děti nemají žádný hřiště. Jo, ono je v plánu už asi od roku 2017, ale známe to, tahanice, razítka a tak dále. No a tak to dělá trošku jinak. A za mě je to naprosto skvělý. On každý den na dobu od 9:30 večer do půlnoci uzavírá hlavní silnici pro veškerý provoz, aby si děti měly kde hrát. Je to skvělý, tak v Řecku se chodí spát později, takže to není, že by děti ponocovaly. A mně se to líbí. Co kdybychom takhle prostě, nevím, na půlnoc zavřeli třeba D1 a řekli, hele, teď si tady budou děti hrát, jo. Jako přece jenom odpadla by taková ta příšerná otázka.
1: Co děti mají si kde hrát?
0: Tak uvidíme, jestli se to podaří zrealizovat.

0: No a jde to i bez složitýho textu. Bananarama s námi na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Za chvilku 6:45, pondělí, ochlazení konečně dorazilo, déšť taky. Pozor teda, mají být bouřky, jo. Tak jestli máte venku něco cenného, květiny, nějaký kola drahý, případně partnera, tak to možná radši schovejte, jo. Ale zároveň je to letní deštík, no, to je dobrý. Douší, za chvíli Jimmy Cliff, taky Ingrid nebo Mark Almond.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Kde mi navrhnou a vyrobí moderní kuchyň a další interiér přesně na míru?
3: Jedině v truhlářství Zajíček. Náš zkušený tým vás provede od 3D návrhu až po realizaci. Showroom máme ve Ždírci, jen 10 minut od Jihlavy. Tak se stavte. Kuchyně Zajíček. Kvalita, která vydrží. Více na trusa.cz a Facebooku.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
6: Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
7: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Šéfe, tak už je tady Baoli.
11: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
10: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
11: Baoli. Německá kvalita v italských barvách.
12: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vezvozíky.cz.
13: Manhuml. Jsme výrobce filtrační technologie v Nové Vsi u Třebíče. Rozšiřujeme výrobu, zavádíme nové technologie a spouštíme nové výrobní linky. Hledáme nové kolegy a kolegyně na pozice specialistů, technické role i dělnické pozice. Nabízíme stabilní zaměstnání, čisté pracovní prostředí, 6 týdnů dovolené a obědy za 20. Přidejte se k týmu Manhuml. Více na mann.hummel.cz.
14: Už se to blíží. Boží Food Fest v sobotu 29. srpna na Masarykově náměstí v Jihlavě. Čeká vás grilovací show finalisty Masterchef Česko, škola čepování piva, hospodský kvíz, spousta dobrot, koncerty i boží atmosféra. Akci zakončí živý koncert hudby z kultovního filmu Pulp Fiction. Přijďte si užít den plný jídla, pití a zábavy v centru Jihlavy. Více na dojihlavy.cz.
15: Tati, prej mají otevřeno jen pár dní v roce. Březová.
16: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní. Březová. Resort Březová.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Glenovel, to jsou dopravníky. Glenovel, to je řešení na povel. Glenovel, to je vzduchotechnika. Glenovel, ta nejlepší technika. Navrhujeme dopravníky ve 3D v moderním systému Solid Edge. Glenovel, dopravníky jsou náš svět. www.glenovel.cz s dvojitým V a dvěma L.
1: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
2: Baru, mám výsledky školního průzkumu.
3: A?
2: Bez pořádného stolu se neučí, bez lampičky nevidí a bez svačiny
3: nepřežijí.
2: Naštěstí Baumax má řešení.
4: Dětský a studentský nábytek, lampičky, koberce, svačinové dózy a další se slevou až 30%. Platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Hey, I'm Dua Lipa.
6: Hi, I'm Lenny Kravitz.
7: Sedmá hodina je tu, krásný večer vám všem. No a pozor, tu sedmou hodinu odstartujeme legendárním hitem.

song Hello práve teď za námi na Hit Rádiu. Hezký večer, prosím vás. Nechá vás váš šéf si v práci číst? Asi ne, jo. Ale teď si vemte, jak často v práci scrollujem na telefonech. To je v pohodě, nebo jako asi to není v pohodě, ale děje se to hodně. No a přitom, jo, to mi přijde mnohem horší, než to, že teď strojvůdce jedný švýcarský železniční společnosti dostal okamžitou výpověď za to, že si při řízení soupravy četl v knížce. Přitom jako, já vím, že to je blbý, jo, a při řízení byste číst neměli, ani scrollovat na telefonu a už vůbec ne řídit vlak, když vezete spoustu dalších lidí, jo. Ale ten člověk se prostě chtěl jenom trošku dovzdělat, no, a dostal za to padáka. Tak prosím vás, opatrně, sice jasně, čtení je vášeň, jen teda do práce a kor za volant, nebo do vlaku, to prostě asi nepatří. No nic, radši si dáme další hity.

0: Tak kdo měl taky jejich plakát v pokojíčku? Sugar Babes a Round Round. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Dáváme si spolu to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Doufám, že díky tomu je i to pondělí vlastně o něco snesitelnější. Mělo by být, jo? Alespoň malinko. Za chvilku už třeba Eurythmics a jejich Sweet Dreams nebo Pet Shop Boys, tak si to nenechte ujít. Hit Radio.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Jihlavská polytechna. Saďte na nejlepší spojení studia s praxí a přihlaste se na Vysokou školu polytechnickou Jihlava. Studujte zdarma cestovní ruch, techniku, informatiku, finance a řízení, zdravotnictví nebo sociální práci. Prezenčně i kombinovaně.
4: Přihlášky ke studiu přijímáme právě teď na vspj.cz. Neváhejte, přihlaste se do 19. srpna a staňte se odborníkem ve svém oboru. www.vspj.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, elektroniky, mechaniky, obsluhy CNC strojů, skladové a montážní dělníky. Získej stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. U vybraných profesí obdržíš nástupní prémii 50 až 100 000 korun. Více na chytrehlavydojihlavy.cz.
7: chytrehlavydojihlavy.cz.
8: Hit Radio.

naprosto geniální song Nothing Else Matters a Metallica v éteru Hit Rádia. No a teď k další naprosto geniální věci. Prosím vás, mám tady takovej tip, jo. Pojedeme všichni do Pardubic. Pojedeme na výlet. Protože tam teď rok oslavila restaurace Struhadlo a co mě teda jako dostalo, je to, že oni si k těm narozeninám nadělili sírovou degustaci, jako smažený síry. A jestli někdo fakt miluje smažák, to jsem já, jo. A věřím, že nejsem sama, páč, to je jedno z našich posvátných jídel v Česku, že jo. Prosím vás, oni se jako specializují na zajímavý strouhanky a mají třeba jako preclíkovou s čorýzem. To je tak skvělý, jak to zní. Jsem si tím naprosto 100% jistá. No tak kdyby něco, jo, tak víme. Potkáme se v Pardubicích. No a taky se potkáme tady s Madonou, minimálně u nás v playlistu Ray of Light právě teď.

0: kombinace Whitney Houston a Enrique Iglesias. Jste s Hit Rádiem, díky za to. Díky, že jste si nás vybrali jako svoje pondělní parťáky. Doufám, že vám ty skvělý hity, to nejlepší z 80., 90. a milénia, že vám to zlepšuje náladu, jo? A že ten večer je díky tomu prostě takový hezčí. Protože to tyhle songy prostě umějí. Hele, teď třeba za chvilku tohle, jo? Prostě kdo by neměl rád Backstreet Boys? Dáme si je za chvilku, k tomu taky Krištof.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
3: Šéfe, šéfe, tak už je tady Baoli.
4: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
3: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
4: Baoli. Německá kvalita v italských barvách.
5: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vzvozíky.cz.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.

0: Kde jsou ty maliny?
1: Zavakuovaný. A kde je můj buček?
0: Taky zavakuovanej.
2: Vakuovačky Domo udrží dobroty čerstvé až pětkrát déle. Domo.elektro.cz.
3: Šéfe, tak už je tady Baoli.
4: Tak mu udělej kafe a já hned přijdu.
3: Ne, Baoli je přece ten nový vysokozdvižný vozík, co jsme objednali u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín.
5: Baoli. Německá kvalita v italských barvách.
6: Vysokozdvižné a manipulační vozíky značky Baoli zakoupíte u firmy Vysokozdvižné vozíky Měřín. Vezvozíky.cz.
7: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
9: Osmá hodina je tu, krásný večer s vámi stále. Kateřina Pechová, taky to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a právě teď legendární

Shania Twain na Hit Radio, krásný večer. No a co si takhle vyrazit pro vánoční stromek klíjo v plavkách? Ale jo, beze všeho, nahané, klidně. Prosím vás, pěstitelé na Prostějovsku spustili uprostřed tropického srpna rezervace vánočních stromků. Ještě, že se to počasí trošku pokazilo, jo, ale tam normálně fakt chodili lidi namazení opalovacím krémem a vybírali si jedle na prosinec. Jako super je, že ceny jsou samozřejmě někde jinde, než potom v prosinci a navíc si už teď můžete vybrat ten úplně dokonalý, fantastický strom, jo. A pak to neřeši v prosinci. Hele, vlastně je to docela chytrý. Tak vlastně možná to naopak schvalujeme a možná jo, možná je to dobrý. Pokud to teda neuspíší ten stres, který z Vánoc prožíváme, tak jinak, hele, stromky v prosinci, schvalujem, Entrance právě teď.

Tohle je taky neskutečná pecka Outkast a Miss Jackson v éteru Hit Rádia. Přeju krásný pondělní večer, pokud je to možné. Ale jo, večer už jde. Rána jsou horší. Já myslím, že teď už byste snad mohli být v pohodě. Doufám. Ideálně, že už máte aspoň nohy nahoře. Pohodička, jo. K tomu samozřejmě to nejlepší pro vaše uši. To nejlepší z 80., 90. a taky milénia. No a bude to doslova sen. MC Erika Barbara, k tomu Alcazar nebo Alfa.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

v Eteru Hitrádia, krásný večer. No a už i svišti jsou na OnlyFans. Pozor, ne bobři, ale svišti, jo. Kaliforničtí vědci, kteří zkoumají sviště, mají totiž problém, protože stát jim odmítl financování. Bylo několik pokusů, debat, prostě ne. No ale tak jako ten výzkum se z něčeho platit musí, že jo. Takže se rozhodli jít na to kreativně. A mezi těmi kreativními způsoby je právě i stránka na OnlyFans, kterou teď mají tyhle svišti. Je to extrémně roztomilý. Za mě je to vlastně geniální nápad. Jo, protože na OnlyFans víme, tam je obecně hlavně jako na hotinky, tak očividně tam najdeme i pár chlupatých jedinců. A já si myslím, že kdybychom místo na hotinek měli právě třeba jenom prostě roztomilý zvířátka na internetu, tak nám všem bude o dost líp. Manic Street Preachers do vašich uší právě teď.

0: Rihanna prostě ví, jak na to. Posloucháte Hit Radio. Krásný pondělní večer vám všem. Opravdu vám přeju krásný večer. Doufám, že máte pohodičku aspoň malinko. Za chvilku 9 hodin, já se tak s vámi pro dnešek loučím. Moc si užijte hezký zbytek večera. Nenechte se ničím rozhodit. Do celé ještě Hit Radio Classic, to nejlepší z 80., 90. a milénia. Čekají nás třeba M People, R.E.M. nebo Sandra. Mějte se hezky, ahoj.
1: Březová.
2: Tatí, prej mají otevřeno jen pár dní v roce.
1: Březová.
3: Ano, je to tak. Jedinečný zábavní park na Vysočině má pro rodiny otevřeno letos už jen na 5 vybraných dní.
1: Březová.
3: Resort Březová.cz.
4: Hit Radio.

your hand or a moment to share. Can't deny the urge.

Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Auto Špinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.

0: velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Váš prodejce Citroen na Vysočině. Největší výběr skladových vozů za nejlepší ceny. Autošpinár Jihlava a Havlíčkův Brod. Objevte vozy značky Citroen.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz

ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio Vysočina.
5: Zlepši si náladu. Hit Radio.
6: Say low.

0: Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Rádio Vysočina.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden bubeň, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští,

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Vysočina.

cashback.

0: Sharon.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.